0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Hezký den, přátelé, vítám vás u nové epizody podcastu Hana jede a mým dnešním hostem je Petr Papoušek, předseda Federace židovských obcí. Petře, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Tak vy mě ještě můžete doplnit, já jsem vás představil jako předsedu Federace židovských obcí, ale vy jste také.
1: Já jsem i předseda židovské obce v Olomouci a vlastně původně jsem, nebo já předsem byl předsedou židovské obce v Olomouci a potom později jsem se stal předsedou Federace židovských obcí v České republice.
0: Tak, aby jsme to měli kompletní, takže dělali jsme si tady trošku srandu z toho, že sedíte na dvou židlích, za což vy se ale nestydíte a rozhodně to zmínit můžeme. Já se na úvod zeptám, co vy a fotbal vůbec?
1: Já fotbal? No nic moc, jako. Já jsem byl na Sigmě možná tak jednou nebo dvakrát jako v životě a vlastně dívám se jako na repre, když hraje v televizi, to je tak jako... To je jako můj maximum, no.
0: A nikdy jste nehrál třeba, kromě možná někdy tělocviku nebo za barákem?
1: Tak jako možná jsem někdy popadl balonu, ale můj syn, než by to hrál nějak profesionálně a hraje tady s ním prostě za nějaký okres, jako a takže ho to baví.
0: A víte, proč se na to ptám?
1: No, vy se zajímáte o fotbal.
0: To je taky pravda, ale když jsem si vlastně hodil...
2: Ano. Jasně.
0: Vaše jméno do Google, tak vlastně máš jmenovec Petr Papoušek, tak to byl fotbalista libereckého Slovanu. A já to mám vlastně úplně stejně, protože mám jmenovce, který jsme Lukáš Krbeček, je ode mě starší a taky to byl fotbalista. Takže se s ním pomyslně peru v rámci Google a toho vyhledávání, tak vlastně stejná paralela mě napadla u toho, když jsem si hodil do vyhledávače v rámci přípravy na dnešní rozhovor vás. Tak jenom jestli jste se s ním už někdy setkal, třeba že se vás na to někdo ptal, nebo došlo ne, třeba i k záměně.
1: Ne, nepotkal jsem se s ním nikdy, ale vím, že na Google tam vyskakou, jako vím, že fotbalista Petr Papoušek existuje a že k záměně teda nedošlo.
0: Záměně nedošlo. A vy jste staronovým předsedou, jestli to tak můžu nazvat, já jsem se tak dočetl v jednu z článků. Změnila se vlastně vůbec federace v rámci toho vašeho působení a těch let, když máte teďka to porovnání?
1: Tak určitě se do určité míry změnila. Já jsem předsedou už od roku 2012, vlastně zvolený po čtvrté, už nebo nic takového. A vlastně dělají se jinačí aktivity, taky se obměnil a lidé, kteří tam pracují na té federaci a také musíme reagovat na to, jak se mění ta situace v židovské komunity v České republice, takže určitě částečně samozřejmě zůstaly ty věci stejné a částečně se to změnilo.
0: Abychom vůbec představili tu židovskou kulturu, protože samozřejmě pro některé diváky a posluchače to může být neprozkoumané teritorium a vlastně možná vůbec ta kultura jako celek. Tak jaké třeba akce a festivaly vy pomáháte vlastně udržovat tu židovskou kulturu v rámci České republiky?
1: Tak my jako federace jsme vlastně zastřešující orgán, nebo jsme jedna z 18 registrovaných církví, takže my nemáme přímo členy jako fyzické osoby, ale součástí federace jsou organizace, jako jsou židovské obce, potom přidružené organizace, což jsou většinou spolky, které združují lidi z židovského vyznání. Takže vlastně my se zabýváme tím, že se snažíme koordinovat tu činnost těch organizací, vystupujeme vůči státu, zastupujeme židovskou komunitu nebo v zahraničních záležitostech, ale organizujeme také svoje aktivity vlastně pro ty členy těch židovských obcí a těch spolků, například letní tábory nebo různá setkání, jako je třeba Limut pro rodiny s dětmi, vzdělávací akce a tak dále.
0: Věnujete se, předpokládám, také ochraně vůbec toho židovského dědictví a té historie, tak dá se tam hovořit třeba o nějakých konkrétních věcech, které třeba podnikáte, anebo by se třeba chtěli i směrem do budoucna?
1: Jo, určitě. Tak některé ty židovské obce nejsou tak finančně silné, nebo nemají ty možnosti, aby se mohli starat o ty svoje objekty, takže vlastně co se týká ochrany toho kulturního dědictví, tak máme pod sebou synagogy a hřbitovy po celé republice. Máme i projekty, kdy vlastně se snažíme renovovat ty projekty a naplňovat potom je nějakou činností nebo aktivitou. Měli jsme i granty z Evropské unie, například projekt 10 hvězd, kdy se vlastně 10 hvězd po celé republice renovovalo a tento projekt běží dál. Takže vlastně se snažíme tímto způsobem pečovat o ty objekty, které by chátraly, ale je jich tolik, že většinou těch peněz je málo, tak je to neustálý boj vlastně s prioritami, kam ty peníze investovat.
0: A kdybyste měl třeba zmínit nějaká místa, která jsou důležitá pro uchování té židovské kultury v České republice, napadnou vás na první dobrou?
1: Tak samozřejmě Praha je základ, ale Praha je samostatné místo pro sebe, kdy v Praze funguje židovské muzeum a jsou tam významné synagogy z historického hlediska, tam žili významní rabíni, takže vlastně ta Praha je důležitá, ale pak jsou místa jako u nás třeba na Moravě Mikulov, Holešov nebo i tady v Prostějově, kde žili významní rabíni, nebo jsou tam významné objekty, kde vlastně v dnešní době se stává i, že ten turismus například různých chasidských odvětví, to znamená těch ortodoxních židovských komunit, tak pořádá takzvané jarcajty, nebo se vrací na ty místa těch významných rabínů, a teďka nedávno proběhl jeden v Holešově. Takže jsou místa, která jsou důležitá i tady u nás na Moravě.
0: A kdybyste se měl zamyslet a měli bychom si představit tu situaci, že by si český národ mohl vzít něco z té izraelské kultury a té natury, tak, nebo to možná i toho způsobu života. Co by to bylo v tom dobrém slova smyslu, že bychom se třeba mohli vlastně přiučit nějaká vlastnost nebo charakterový rys?
1: Jo. Tak co se týká toho židovství, tak a v minulosti, a doufám, že i dnes, vždy bylo důležité vzdělání. Jo, že vlastně bylo důležité umět číst, zapsat, protože to souviselo samozřejmě s tím náboženstvím, člověk, aby mohl se aktivně působit v tom židovství z náboženského pohledu, tak musel samozřejmě umět číst, musel, aby se mohl vzdělávat. A v tom židovství na to vzdělání byl důraz od nepaměti. A to vlastně je také možná jednou z těch důvodů, proč potom, když přišla revoluce, tím myslím industriální, a židé vyšli z get, to znamená v tom středověku byli neměli svobodu pohybu a museli žít v určitých jenom uzavřených místech, tak byli připraveni na to se vlastně na tom trhu jako podílet a být úspěšní. Takže myslím si, že to vzdělání je to, co v tom židovském, z toho historického pohledu je bylo důležité.
0: Vy když mluvíte o té historii, je třeba nějaká věc, která by měla být v rámci židovské kultury a té její historie více třeba reflektována, který se vám zdá, že je třeba možná trošku opomíjený, přehlížený, nebo se mu nevěnuje třeba takový důraz, jaký v rámci té kultury a té historie právě židovské má?
1: Mhm. Těžko říct, protože jako v 90. letech vlastně po revoluci byl takový velký boom zájmu o toho židovství, v dnešní době už je to trošku jiné, ale z mého pohledu často to může být jenom, že ten zájem je povrchní, že vlastně se neví o těch vlastně, co židé vlastně doopravdy, jak žijí, jakým způsobem, a je to jenom nějaký povrchní zájem. Často je to také zkresleno tím, že když lidé řeknou, že tak si představí prostě člověka s pejzami v klobouku, že vousatého, a židé jsou lidé, kteří žijí různými způsoby života, nejenom tím ortodoxním životem náboženským, ale můžou žít vlastně ortodoxním životem podobným, ale vypadají úplně normálně jako ostatní lidi a nejsou vizuálně automaticky s tím židovstvím spojení tím, jak vypadají. A občas prostě je určitá stereotypizace prostě toho židovství podle těchto obrázků, což vlastně si myslím, že není moc dobře. No.
0: A liší se třeba i nějaké židovské tradice, které jsou v České republice a jinde po světě v zahraničí?
1: No samozřejmě, jak židé během toho času, jak žili v různých zemích, tak samozřejmě ta jejich kultura se prolínala. Základní rozlišení je na aškenáští židé a svaračtí židé. Ti aškenášti jsou tady z té centrální Evropy. To znamená, že se tam liší jak třeba části bohoslužeb, nebo se i liší způsoby tradice jídla a oblékání a další věci. Takže vlastně určitě, když přijdete do židovské komunity třeba v Itálii nebo v Jižní Americe, nebo do Izraele, anebo dál, tak můžete vnímat to, jakým způsobem ti lidé byli ovlivněni tím místem, kde vlastně žili. A zajímavé je to, když přijdete potom do Izraele, tak jak se Židé stěhovali po vzniku státu Izrael do Izraele, tak vlastně tu svoji kulturu si přinášeli s sebou, že? Takže tam máte ten mix toho všeho z celého světa, no.
0: A vy, kdybyste si mohl vybrat třeba setkání s nějakou historickou postavou, tak byl by to někdo konkrétní, s kým byste se třeba chtěl potkat samozřejmě židovského původu?
1: Nad tím jsem teda nepřemýšlel, nemám nikoho vybraného, no.
0: V řádku, víte, to mám tak napadlo to lidé.
1: Tak samozřejmě jsou jako Maimonides a tak dál, to jsou učenci, kteří jako ve středověku tady byli důležitou součástí toho vývoje a toho náboženského směru, ale nepřemýšlel jsem o tom.
0: Jaké jsou vůbec aktuální výzvy vlastně židovských obcí? Vy jste předsedou, tak v rámci České republiky, když se teďka vrátíme zpátky do naší země, co vás teďka čeká aktuální téma a výzvy? No.
1: Tak bohužel, jako samozřejmě po tom teroristickém útoku z toho 7. října, tak i u nás cítíme, že prostě ta situace se změnila celosvětově pro židovskou komunitu, takže na jednu stranu je to asimilace, nebo je to vlastně budoucnost té židovské komunity v rámci udržení své vlastní identity, to znamená, že hodně komunit záleží po tom, jak jsou silné, bojují s tím, že ta asimilace prostě probíhá tak rychlým způsobem, že za dalších desítky let ta židovská komunita tady nemusí existovat, takže i v nás jako bojujeme s tím, že dochází k té asimilaci a my se snažíme o to, aby to bylo co nejmenší, nebo aby jsme podporovali tu židovskou identitu do budoucna. Jenom můžu říct, že třeba můj děda, který vlastně přežil Osvětím koncentrační tábory, tak bylo zajímavé, že když já jsem jako začínal pracovat pro tu židovskou obec, tak on mi řekl, a Hitler přeci jenom vyhrál, protože za 30 let tady nikdo nebude, za 20-30 let tady nikdo nebude, jo, jakože vlastně, že odejdou ti přeživší a pak odejdou ta druhá generace a už nebude nikdo, kdo by je nahradil, protože ty lidi nebudou mít zájem, nebo se to, nebo vymizí. Takže to se ještě nestalo, naštěstí. Ale takový pohled na to měli někteří členové té generace, kteří přežili. Takže vlastně na jednu stranu se snažíme, bojujeme, aby ta židovská identita, nebo aby ta komunita tady měla pokračování. A pak jsou to samozřejmě bezpečnostní záležitosti, které řešíme v dnešní době, což jsou spojené s tím, co jsem říkal, že došlo k nějakému teroristickému útoku, který vlastně ovlivňuje bezpečnostní situaci Židů po celém světě, nebo ta situace na Blízkém východě, takže tím se zabýváme intenzivně a samozřejmě růstem antisemitismu, ale jsou to pro nás jako důležité body, ale pro nás je zásadní, aby ta židovská komunita měla prostě pokračování. No.
0: Já předpokládám, jak jsou samozřejmě v České republice i ty regiony, tak vy jste zmínil, že Praha to je stát ve státě, a možná ještě Brno bude asi velkým regionem, ale jak se liší právě tyhle ty velké a silné oproti těm, kde třeba těch členů není tolik, jsou to menší regiony v rámci České republiky, možná nějakých jako cípků, tam si myslím, že budou znatelné rozdíly.
1: To jsou určitě. A v dnešní době existuje 9 židovských obcí v České republice, nedávno jich bylo 10, jedna zanikla. A z toho 7 je v Čechách a 3 jsou na Moravě. A samozřejmě ty komunity, myslím si, že samozřejmě Praha je Praha, to je samostatně potom druhá největší a nejaktivnější je Brno, které se opravdu snaží. My jsme třetí v Olomouci a pak jsou jako další komunity, ale některé jsou velice pasivní a některé bojují i s finančními prostředky. Ale bojují samozřejmě s tou členskou základnou, že většinou musíte mít v té malé komunitě, kde třeba je 50-60 lidí jenom, tak pokud nemáte někoho aktivního, kdo doopravdy to chce někam posunout nebo táhnout, tak samo se to nestane. Jo. Takže na druhé, jako v tom konečném důsledku jako chybí lidi, že nejsou lidi, kteří by jako by do toho chtěli jít, nebo je zajímají to, zajímají je to posunout někam nebo pomoct s tou aktivitou v té židovské obci. Takže většinou když jsou dobré projekty nebo jsou lidi, tak většinou ty peníze se potom nakonec seženou nějakým způsobem, ale pokud tam není nikdo aktivní, tak ta obec z Komína vlastně potom zaniká, jak se to stalo teďka v Ústí nad Labem.
0: Mimochodem, jaké jsou vlastně hlavní zdroje financování těch obcí?
1: Tak těch obcí, těch samostatných je to většinou, jsou to majetky, které byly restituovány, to znamená hodně obcí to pronajímá ty majetky, to znamená, když byly schopné ty organizace restituovat majetek, který samozřejmě byl někdy ukraden dvakrát napřed nacisty a potom komunisty, tak pokud ty organizace byly úspěšné, neuměly možnost restituovat nějaký majetek, tak mají svoje příjmy většinou, že se starají o ten majetek. A právě některé ty komunity, některé ty obce mají nějaký majetek a některé nemají vůbec žádný. Jo, a ty jsou samozřejmě na tom složitější, mají to složitější. Tak potom jsou závislé na různých grantech. My jako Federace židovských obcích je nějakým způsobem ještě finančně podporujeme. Máme nějaké peníze z odluky státu a církví, která vlastně byla v roce 2012. I když to jako pro nás z našeho toho konečného hlediska nebyla úplně výhodná pro nás, ale prostě byla to dohoda všech církví s státem a vlastně od té doby se my všichni připravujeme na to, že jednou, protože ty peníze pomalu klesají, ty co stát jako posílá církvím na podporu, to je minulý příspěvek na činnost, nebo je to příspěvek na činnost, který skončí 2029, pak je nějaká náhrada za nevydaný majetek, která skončí v roce 2042, která jako nějakým způsobem inflačně roste, ale vlastně celý ten balíček ho nenahradí to, co podle původního zákona jako Federace židovských obcí dostávala v pravidelných platbách, jako vlastně na platy duchovních. No, takže ty obce ještě dostávají nějaké peníze vlastně přes nás od státu a snažíme se přerozdělovat něco, co nám zůstane, ale je to do budoucna to bude složitější pro ty obce, které nemají vlastně nějakou stabilní základnu toho svého vlastního majetku. No.
0: A existují ještě nějaké vlastně nedořešené ty restituční nároky, které třeba ještě přišly až opravdu do té současné doby?
1: Jo. Tak teďka zrovna se tam řeší jedna kauza v Brně, kdy tam je barák, velký barák na Kolišti, což byl dům, byla to židovská radnice vlastně postavená židovskou obcí v Brně a byl to významný dům, který potom byl zabaven nacisty a potom po válce sice byl vrácen té obci, ale byl dlouhodobě obsazen policií a dalšími orgány později a nějakým způsobem byl zvláštním způsobem převeden do majetku státu a vlastně židovská obec v dnešní době usiluje o to, aby ten stát to vrátil, byly u toho nějaké soudy, které nedopadly úspěšně z nějakých důvodů a v dnešní době je vlastně aktivita, aby ten stát to běží další soud u ústavního soudu, nebo ne u ústavního soudu, to nechci říct, teď nevím, kterého já přesně neznám.
0: Kterého ze soudu?
1: Běží na určení vlastnictví a vlastně my jednáme se státem, aby uznal to, protože ten barák je vybídlený, je prázdný už 25 let, nikdo ho nepoužívá a myslím si, že by bylo správné, aby byl vrácen.
0: A vy jste v úvodu zmiňoval, že samozřejmě ty problémy s tím financováním, vlastně staráním se třeba i o ten majetek je téma, které je aktuální a chtěl bych se zeptat, jestli vy vlastně vůbec máte možnost nějakým způsobem spravovat, ať už jsou to ty hřbitovy, synagogy a vlastně řeknu ty signifikantní věci, které vlastně v rámci obce nebo té židovské kultury se nachází na území České republiky.
1: My se snažíme zhánět peníze, kde se dá vlastně, jo? Protože máte různé, máte granty ministerstva kultury od krajů, od měst případně, protože samozřejmě, když ten objekt sídlí v nějakém městě, tak i to město má zájem, aby nějakým způsobem fungovalo, nebo aby bylo v dobrém stavu. Pak jsou zahraniční granty různé, Evropská unie, nebo jsou granty, které jsou zaměřené na údržbu hřbitovu, vybudování ohradních zdí. Takže vlastně my se snažíme získávat ty peníze od různých zdrojů. Máme taky náš nadační fond Zecher na federaci, který vlastně se snaží schraňovat peníze a potom investovat do takovýchto objektů. Pro nás je důležité, když ten objekt sídlí třeba v malém městě nebo v malé vesnici, v malém městě, tak aby našel nějaké uplatnění. Vždy je důležité, aby tam byla nějaká místní organizace, buď to město nebo nějaký spolek, který, protože Židé tam už nežijí, že v těchto místech. Ale ten objekt tam je, tak aby ten život toho objektu byl naplněn. To znamená, aby se tam udávaly kulturní akce, koncerty, výstavy nebo nějaké vzdělávací akce. Takže vlastně my se snažíme s tím pomáhat, ale je důležité, aby jsme měli nějakého partnera v tom místě, který ten objekt chce využít například. No, samozřejmě musí to být nějaká synagoga nebo rabínský hřbitov, tak je to hřbitov, tam se jenom stará to, aby prostě nepadala zeď, aby byl posekaný. No.
0: A vy jste zmiňoval, že je aktuálně 9 tedy židovských obcí, kdybychom to měli přepočíst na členy, tak kolik bychom, na jaké číslo bychom se dostali?
1: Jo. No, řekněme tak 2800 lidí, je to 2000 až 3000 lidí, největší obec je samozřejmě v Praze, tam má kolem 1800, 1500 až 1800 podle toho, jak počítáte ty členy. Brno má více než 300 členů, my tady v Lovuci máme 140 a pak to klesá. Nejmenší byla to Ústí nad Labem, která měla kolem 40 členů a ta zanikla. Nebo je teďka vlastně v procesu jako zániku, nebo už jako formálně už je ještě úplně nezanikla, ale už vlastně je, dá se říct, že brzo.
0: Je to otázku času.
1: Jo. Ale samozřejmě žije v České republice mnoho Židů, kteří nejsou součástí židovských komunit, nebo jsou členové. A to číslo nikdo neví, někdo může říct 10 tisíc, někdo řekne 15 tisíc, ale to doopravdy nevíme. Zajímavé je, že v posledním sčítání obyvatelstva se k tomu židovství přihlásilo plus minus těch 3 tisíce něco více členů. Jestli si to nepletu teďka přesně, ale určitě víme, že i tady v Olomouci například my víme, nebo známe některé obyvatele Olomouce, kteří by mohli být členové židovské obce, ale prostě nejsou z různých důvodů, takže to stejné je po celé České republice. No.
0: Já jsem se díval, když se přesuneme za hranice v rámci Chronicle of Philanthropy, že Židé žijící v Americe, ve Spojených státech, jsou poměrně štědrými dárci. A tam vlastně vyplývá, že asi třetina z 50 top donátorů tak jsou vlastně židovského původu, a přičemž Židé vlastně tvoří jenom 2% celkové americké populace. Tak poměrně zajímavý údaj, já jsem si ho tady proto poznačil. A čím si myslíte, že to je to příčiněno? Je to nějaký vzorec? Třeba dá se tam najít nějaká?
1: Určitě, tak když si přečtete i Bibli nebo Starý zákon, tak tam se dávaly desátky, jo. Takže vlastně v tom židovství jako je docela silně zakořeněno, když jste potom úspěšný, takže prostě máte dávat na dobrou činnost. Jo. A to se děje v té Americe, že se dá ti lidé, kteří jsou opravdu úspěšní a vydělali si peníze, tak dávají na dobrou činnost, jak na ty židovské záležitosti, tak dávají i na celkově projekty, které nesouvisí s židovstvím, takže ta dobročinnost je doopravdy silně zakořeněná. Samozřejmě tady u nás je to trošku poškozeno tím komunismem a tím vývojem, jako a v té Evropě celkově to donátorství je o získávání těch finančních prostředků je složitější, ale v Americe to funguje velice dobře a i v Izraeli, jako když přijdete třeba do Izraele, tak na hodně univerzitách nebo na hodně místech máte cedulky, jako kdo všechno na to daroval, takže to je budova tady tohoto člověka a toho člověka, že prostě on dal peníze na to, aby se postavilo například další budova na nějaké univerzitě. A my se snažíme samozřejmě také získávat finanční prostředky ze Spojených států, protože máme například nadaci, která se jmenuje American Friends of Czech Jewry, aby případně lidé, co žijí v Americe a mají předky, kteří pocházejí z České republiky, tak aby měli možnost darovat peníze do České republiky na projekty, které se dějí tady a mohli si to odečíst daní, takzvaně ve Spojených státech. No.
0: Ano, no, daří se vám tady nacházet takové lidi?
1: Daří, ale chtěli bychom si úspěšnější teďka právě, že uděláme branding, jakože to bude mít svůj web, ta nadace, a bude to mít jako svoje logo a tak dál, takže chceme to trošku jako mít víc profesionální. No.
0: Myslím si, že ruku v ruku, ruce s tím jde i téma vlastně mladých lidí. Zajímalo by mě, jestli existují třeba i nějaké překážky, které v rámci mladých a nové generace mohou třeba představovat překážku právě v rámci toho býti součástí té židovské kultury.
1: Tak určitě, především v dnešní době, kdy po těch útocích jako hodně někteří lidé, ne, říkám, že všichni, někteří na druhou stranu s tím nemají problém, ale si dávají najevo, že jsou židovského původu, tak se nechtějí identifikovat s být židé z důvodu, že by na ně mohlo být nahlíženo různým způsobem. A většinou to záleží na té rodině, jo? Protože ta rodina nějakým způsobem vychovává ty děti a tak dále, když my jsme rádi, když ti lidé chodí do těch organizací nebo jezdí na letní tábory židovské, anebo případně do Izraele, ale těžko to nahradíte, když v té rodině prostě není zájem o to nějakým způsobem to židovskou identitu předávat, nebo aby ti lidé měli o to aspoň nějaký elementární pocit a měli o to zájem. Takže vlastně ti potom jsou organizace jako Česká unie židovské mládeže, která vlastně sdružuje tyto lidi a mají nějakou možnost se vyjádřit svobodně a být součástí podobné skupiny lidí, ale v těch malých městech, kde ty organizace jsou slabší, tak to je samozřejmě složitější. Potom, když ti lidé odcházejí, ti mladší odcházejí do těch větších měst nebo do Prahy nebo i do zahraničí, tak to samozřejmě mají jednodušší, ale určitě do určité míry někteří vidí jako překážky v tom, že se nechtějí být identifikovaní jako Židi.
0: A existuje třeba nějaký předsudek, se kterým se setkáváte pravidelně, opakovaně, možná třeba i nějaký mýtus, můžete to pojmout, jak budete chtít, ale něco, co vás...
1: Tak jejich samozřejmě plno, jako to základní, to jsou konspirační teorie, že Židé mají plno peněz, vládají banky a já jsem se s ním samozřejmě setkal jako i od nějakých známých, jako ve svém životě, že prostě mají představu ty lidé, že prostě, že jsme bohatí, že prostě přehazujeme vidlema peníze, no vidlema se v době přehazují peníze, že prostě přehazujeme peníze, jo, a že prostě nemáme s tím žádný problém, ale opak je realitou, takže vlastně ty předsudky jsou z historického hlediska, jsou v některých lidech zakořeněny hodně. Zajímavé je, když třeba jsem byl někdy ve škole, tak když se potom zeptáte těch žáků, jako jak vlastně vypadá Žid, jestli někdy viděli Žida, tak řekli, že jako ve skutečnosti, tak řekají, že ne, že. Ale mají představu, což jsou vlastně někdy ty obrázky toho chamtivého Žida s těmi penězi, tak to je takový ten základní, jako že Fontrla banka, peníze, to je ten základ, který v dnešní době bohužel pořád existuje a je podporovaný různými konspiračními teoriemi, hodně z Ruska, to je financováno, jako jsou různé kanály, které my jako všemi sledujeme, my vydáváme i výroční zprávu o projevech antisemitismu v České republice a tam to je krásně vidět, no.
0: A jaký je vlastně účel vůbec tady těch dezinformací a nepravd?
1: No tak určitě účel je vytvořit nějaké povědomí o tom židovském národu. Vždycky v minulosti bylo to, že musíte mít vytvořit nějakého nepřítele, jo, který vlastně může za všechno. A když někdo za to může na všechno, tak tu zlobu těch lidí můžete směrovat jiným cílem, můžete je lépe ovládat. Jo. Takže z toho historického hlediska, když se podíváme samozřejmě na nacisty, na Hitlera, tak ten to dovedl do dokonalosti, ale komunisté v tom dál pokračovali. Jo. Teďka je krásná výstava v Brně, v Brněnském muzeu o antisemitismu během vlastně komunismu a to krásně ukazuje, jak vlastně ta komunistická propaganda vykreslovala toho židovského nepřítele, tenkrát samozřejmě sionistů spojenýho se Západem, jo, Izrael a tak dál. A v dnešní době ty konspirační teorie přenášejí vlastně ty stejné obrázky, co byly tenkrát, přenášejí do dnešní reality a vytvářejí a provazují to na ten palestinsko-izraelský konflikt, na ten Blízký východ a vlastně ukazují to v podobném ražení. No.
0: Velice zajímavé, no, to co říkáte. Přiznám si, že mě to možná ani na první dobrou nenapadlo, ale samozřejmě, když to takto potom rozvedete, tak chápu vlastně ty motivace. A no, myslíte si, že třeba právě podobné výstavy, tak jak jste zmiňoval, třeba teďka tu brněnskou, jsou ta místa a ty akce, které vlastně mohou té veřejnosti ukázat, to dejme tomu i tu realitu z toho historického pohledu?
1: No určitě, já myslím si, že to výstava je výborná, možná se dostane i do Olomouce, uvidíme. Jako zase na druhou stranu vzdělání je to nejdůležitější, je třeba o těch věcech mluvit a já si myslím, že je důležité chodit třeba do škol, těch základních a existují různé projekty, kdy vlastně školy nebo učitelé se vzdělávají o těchto tématech v Židovském muzeu v Praze nebo v památníku Terezín, což je vlastně státní instituce, která spravuje terezínské ghetto nebo ten památník Terezín. Takže to jsou projekty, které bojují proti těmto věcem.
0: A když bychom se posunuli dál, podle vás, jak se za posledních, dejme tomu 30 let, změnil právě antisemitismus v České republice?
1: Ano. Tak určitě se změnil, protože dříve to byl ten klasický pravicový antisemitismus, když si vezmete to, že v dnešní době, teda v té době jako klasicky, když někdo začínal nakreslit hákový kříž nebo napsal Juderajn, nebo začal hajlovat, tak mi bylo jasné, že tento člověk je identifikovaný jako antisemita. V dnešní době už vlastně roste spíš ten levicový antisemitismus, který je spojen s tím konfliktem na Blízkém východě. Jsou ty konspirační teorie, které jsou živené propagandou, jak jsem řekl, z Ruska. Takže vlastně určitě se to posouvá, posunulo se to směrem do těchto sfér, které jsme dřív tady neměli a bohužel to je dnešní realita. No?
0: Já tak nahlas se vlastně zamýšlím v tento moment, jakými nástroji a jak efektivně se vůbec dá bojovat právě proti těm dezinformacím, to, o čem vlastně zmiňujete.
1: To je strašně složité. Jako samozřejmě ten fact-checking, kdy celkově proti dezinformacím, že se vlastně i hned reaguje na to, že tato zpráva je vlastně falešná, jenže v dnešní době sociálních sítí se to šíří takovou rychlostí, že když zareagujete, tak už vlastně ti lidi si udělali názor a vnímají to jako pravdu nebo jako realitu. Takže je to strašně složité a ty algoritmy těch sociálních sítí vlastně umožňují to, že takové zprávy se šíří velice rychle a lidi na to reagují, takže není to jednoduché. Já na to nejsem odborník, jako všichni by chtěli bojovat proti, nebo je to důležité, si myslím, jako nějakým způsobem bojovat proti těmto věcem, ale vlastně to také boj proti větrným mýlům. Takže spíš ta důležitá stránka je na to, aby lidi byli vzdělaní, aby byli schopni jako nějakým způsobem uvažovat, kriticky myslet, aby když se na něco podívají, když něco uvidí na internetu, na síti, tak aby prostě přemýšleli o tom, vlastně, kdo to napsal, proč to napsal, jakým způsobem to napsal, aby prostě byli schopni nějakým způsobem sami přemýšlet o tom, co se děje kolem nich a měli svůj vlastní názor, který nebude nějakým způsobem ovlivněn těmito věcmi.
0: Je tohleto kolorit, který se opakuje i v našich sousedních státech, řeknu po celém světě, nebo je to, dejme tomu, doména tady Evropy, nebo možná střední Evropy?
1: To se děje po celém světě. Jako já si myslím, že vlastně pro židovskou komunitu Česká republika ještě velice dobrou, skvělou zemí, jo, ale když se podíváme, protože když teď mluvíme o naší komunitě, ne o těch dezinformacích obecně, tak já myslím, že dezinformace obecně jsou problém po celém světě, ale co se týká o toho antisemitismu, tak samozřejmě, když se podíváme na západ, tak ta situace je mnohem horší. Je to také spojeno v některých místech jako s tou muslimskou komunitou, která tam žije, s tím extremismem. A je to určitě, ten svět je složitý v dnešní době velice, no.
0: Já jsem si poznačil také červenou středu, což je vlastně iniciativa, možná bych vás poprosil jenom, jestli byste vlastně popsal, co je smyslem právě této iniciativy.
1: No, červená středa se snaží upozorňovat na vlastně věřící lidé, kteří jsou nějakým způsobem perzekovaní díky své víře. Takže ta Červená středa je to vlastně event jednou za rok a my na tom spolupracujeme s Českou biskupskou konferencí a s Komunickou radou církví a je to velice důležitý projekt, protože v dnešní době vlastně věřící lidé můžou být perzekováni v různých místech díky své víře a také vlastně v tom minulém eventu tam byl důraz na to, že se vybírali peníze dokonce na děti, kteří by chtěli mít bar mitzva nebo bar mitzva v Izraeli a jejich rodiče byli v Izraeli prostě nějakým způsobem zatažení do toho konfliktu a oni neměli finanční možnosti na to. Takže to bylo, to jsme byli velice rádi, že ty ostatní církve nás podpořili tady v tom a během té Červené středy se na to vybíralo.
0: Je to nějaký konkrétní den, který je v kalendáři, nebo se to vždycky volí tak nějak, jak to třeba vychází?
1: Je to konkrétní den, ale on to řeší tajemník na federaci a já přesně ten den, nechci si vymýšlet, nevím přesně, který to je den teďka z hlavy, ale kdyby tady byl Michal Plíšek, tajemník federace, tak nám to řekne. No.
0: Jak nám to řekne, určitě. Vlastně v rámci tady tohohle z toho tématu, ve kterých zemích je vlastně těžké býti Židem, protože ono se to liší určitě. Vy jste říkal, že vlastně Evropa, možná střední Evropa, Česká republika je na tom velmi dobře, ale jsou určitě kouty na světě, kde to naopak tak příjemné není.
1: Tak samozřejmě jsou extrémní místa, kde ještě žijí velice malé minority židovské, jako je třeba v Iránu, jo, ale to jsou fakt jako většina těch Židů měla možnost utéct nebo byla vyexpedována. Izrael je v té době přijmul, myslím, z těch arabských zemích. Takže jsou místa, jakože vím, že v Iránu žijou nějaké desítky Židů a je to velice, velice složité pro ně. Ale myslím si, jakože jsou místa, kde už to není jednoduché i na tom západě, jako v Paříži, v Berlíně, v některých místech, kde doopravdy Židé nechtějí být identifikováni, že jsou Židé, a to znamená, že nenosí třeba na krku jako Magendavi, tu židovskou hvězdu. Ale jenom v různých místech těch měst, já neříkám, že vlastně všude je to stejné. I ve Spojených státech vlastně tam v některých těch místech jako ti lidé pociťují ten růst antisemitismu, který dříve necítili před pár lety. Takže v té západní Evropě doopravdy v některých těch městech už třeba z Malmé ve Švédsku, jo, tam byla docela aktivní komunita, tak prostě ta komunita odešla, jo, že ti lidé se vystěhovali a odešli někam jinam nebo se odstěhovali do Izraele, takže jsou místa, kde to doopravdy již není moc příjemné být Židem. No.
0: A když jsme vlastně za hranicemi, zvolením bych tomu zůstal, zajímalo by mě, jak se vůbec česká židovská obec staví k tomu konfliktu na Blízkém východě.
1: Tak my určitě stojíme za Izraelem, to musím říct, jako židovská obec celkově se snažíme podporovat Izrael. Ten konflikt je velice složitý, právě že takové to jednoduché řešení neexistuje a nikdy existovat nebude a v dnešní době je problém v tom, že vlastně ty extrémní pohledy nebo ty extrémní názory na ten konflikt vyvolávají to, že lidé nejsou schopni o tom se bavit normálně na normálních základech a bavit se o konkrétních faktech a doopravdy jako diskutovat o tom konfliktu. Takže vlastně, co já vnímám jako problematické, a to není jenom ten izraelsko-palestinský konflikt, to máme celkově, že vlastně ta společnost v dnešní době není schopná, je víc radikalizovaná jak z jedné strany, tak z druhé strany a není schopná se reálně bavit o těch problémech, i když jsou vlastně strašně, strašně složité. Jo. Takže to vnímám jako problém je, že i u nás v České republice prostě jsou extrémy, neříkám na obou dvou stranách. Jako, jo. A vlastně ta protiizraelská retorika, nebo ti lidé, kteří doopravdy se tím zabývají a jsou na tom extrémním levu, vlevo, extrémně vlevo, tak...

0: je otázka, jestli vůbec něco takového je možné. Plno lidí, kteří vlastně byli v tom izraelském spektru, když jste nalevo, to znamená, že jste jako pro mír, myslím, levicově zaměřený, a plno lidí, co vlastně byli tímto způsobem zaměřeni, tak změnilo po 7. říjnu jako názor. A celá ta, jako ta izraelská společnost je taky traumatizovaná, je tam plno problémů, ta demokracie je taky, jak každá demokracie, jako i u nás, je složitá. A vlastně ti partneři na té druhé straně tam jako v dnešní době neexistují, kteří by měli nějaký zájem o budování nějaké budoucnosti. Jako na té izraelské straně je to taky složité. Takže já tu chvíli jako nevidím nějaké jednoduché řešení, které přijde během pár let. Jo. To je běh na dlouhou trať a uvidíme. No. Já doufám, já bych byl rád, kdyby vlastně ty arabské země byly více involved, jak se říká anglicky, aby byly více zainteresovány s tím, že by si taky trochu chtěli více spálit prsty na tom konfliktu, jo? Protože nikdo nechce si moc spálit prsty, protože ono to není jednoduché. To znamená, kdyby třeba, teď si vymýšlíme, kdyby prostě ty arabské země tam poslali nějaké mírotvorce jako jednotky do té Gazy, které by střežili jako v uvozovkách bezpečnost, aby prostě teroristické hnutí se tam dál bylo odzbrojený třeba nebo něco takového, jo, a převzali by tam nějakou kontrolu. To já si teďka vymýšlím, jo, ale to je zřiště snu, jo, že by oni tam, protože tu chvíli, kdyby tam poslali svoje lidi, tak oni by tam začali umírat, že, jako, a samozřejmě měli by problém u sebe doma, i takže to by se mi třeba líbilo, kdyby nějaká taková možnost by, a Izrael by na to samozřejmě musel přistoupit a tak dále, ale to jsem se teďka tady jako vybájil a nic takového není na stole, no.
1: A vy jste byl v Izraeli, nebo nějak pravidelně třeba dostáváte se tam i ať už pracovně, soukromně, kdy třeba naposledy, jak jste vnímal vůbec tu situaci tam?
0: No, minulý rok jsem tam byl třikrát, vlastně jsem tam byl pracovně, či tam jezdím tam na setkání nebo tak je to samozřejmě jinak, než to bylo 2 roky předtím a ta situace se pořád vyvíjí. Já jsem tam žil i v roce 1992-2000, tam jeden rok studoval, takže jsem tam vlastně jako byl mnohokrát v Izraeli, když jsem tam žil 10 měsíců. Jako samozřejmě život jde dál a lidi normálně fungují, ale je to válečný stav do určité míry, nebo byl to válečný stav, teďka zase ta válka byla obnovená, takže není to nic příjemného, ale na druhou stranu vlastně ti lidé musí fungovat dál, jako nedá se nic dělat a je to samozřejmě složitější a také je vidět, že tam jezdí méně lidí jako z turistického hlediska, že prostě tam cítíte něco jiného. No. Když jsem tam byl za covidu, tak jsem to zažil, jako, kdy to bylo jako hotely byly města duchů. A v dnešní době to je také složitější, že ti lidé tam, když teďka vlastně lety byly obnoveny, ale jednu dobu lítali jenom během těch největších bojů a když Hizbalák ještě, byla válka s Hizbalákem, tak vlastně tam lítali jenom izraelské aerolinky, nikdo jiný. No.
1: A jak vůbec česká nějaká komunita židovská využívá třeba možnost té takzvané alie, to znamená přestěhování právě do Izraele, to třeba je, v který se moc často nevidí, anebo je to naopak něco, co se třeba pravidelně opakuje?
0: No, musím říct, že ta alie je velice malá nebo nízká z České republiky, většinou jsou to lidé, kteří se přestěhují z hlediska nějakých náboženských důvodů, nebo že prostě chtějí žít plnohodnotnější náboženský život, což vlastně v Izraeli jim to umožňuje, než tady u nás. Takže je oproti ostatním zemím je velice, velice nízká, bych řekl. V jednu dobu například byla velice vysoká z Francie, kdy lidé opravdu odcházeli, nebo z dalších zemí, ze Spojených států, ale od nás České republiky je velice nízká. I když vlastně z historického hlediska během Československu, tak československé židovství bylo velice sionistické přes vznikem izraelského státu, tak tady byly aktivity, které jako směřovaly k tomu, že lidé se připravovali, že se tam přestěhují a že budou budovat

0: stát, ale v dnešní době ta Alija není moc, moc velká. No.
1: A inspirovala vás třeba nějaká osobnost právě izraelská? Vás osobně, ať už zase z historie nebo současná personál?
0: Nemám žádnou takovou osobnost, to ne. Ale jsem rád, že jsem tam žil ten rok a strašně rád tam jezdím. Já jsem se tam velice rád. No.
1: Jak je to vůbec s nějakou židovskou identitou u té nejmladší generace? To si myslím, že je samozřejmě téma, které se logicky bude rozvíjet i směrem do budoucna. Tak jak to vnímáte vy, tady ten mezigenerační dost?
0: Tak určitě... Jak jsem říkal, záleží na jedné straně na rodině, ale potom na druhé straně, když ti lidé od mládí byli v nějakých aktivitách, chodili na tu obec nebo jezdili na letní tábory a potkávali se na různých akcích se svými vrstevníky, tak vlastně to v těch lidech zůstane a ta židovská identita je součástí jejich vlastní identity a určitě ta mladší generace má jinačí problémy nebo řeší jinačí problémy z hlediska toho, jak ten svět je v dnešní době, v jakém stavu je a jakým způsobem vlastně to ovlivňuje i jejich samotné. Takže my se snažíme spolupracovat s židovskou nejmládeže a snažíme se s nimi řešit jejich problémy, ale občas samozřejmě tam ty generační rozdíly existují i v té židovské komunitě. No.
1: Souvisí s tím třeba i ty vzdělávací programy, o kterých jste vlastně mluvil v úvodu našeho povídání. Je to taky vlastně součást toho programu pro třeba tu mladou nastávající generaci. Je důležité se třeba identifikovat i s některými těmi historickými milníky.
0: No my, jak jsem říkal, máme třeba projekt pro rodiny s dětmi, kdy vlastně tomu říkáme remote, nebo to je mezinárodní projekt, který je realizovaný v České republice, kdy se vlastně lidi sejdou na jednom místě a oni sami vytváří ten program, jsou tam různé přednášky, workshopy a jsme rádi, když tam vlastně ty rodiny jezdí s dětma, kde je program i pro ty děti a pro ty rodiče, s tím, že vlastně ty děti jsou pospolu a nějakým způsobem se zakládá ta její židovská budoucnost, dá se říct. Takže vlastně jako samozřejmě ty projekty jsou důležité. Myslím si, že jich málo pro to, aby ta komunita byla silnější do budoucna, ale zase není to tak jednoduché, protože my pracujeme s určitým počtem lidí a ten počet lidí není velký, takže záleží vždycky v těch organizacích, jak tam mají někoho toho aktivního, jak jsem to říkal na začátku. Jo, pokud tam máte člověka, který vlastně o to má zájem a chce, třeba má svoje vlastní děti a myslí si, že se musí něco dělat, protože když se nic dělat nebude, tak ta budoucnost bude složitá. Takže když ten člověk tam je aktivní a snaží se vytvářet nějaké programy nebo něco dělat pro ty svoje děti nebo ty děti i ostatních, tak to má nějakou budoucnost, ale pokud se někdo takový tam nenajde, tak asi těžko, když tam jednou za měsíc přijedete a něco uděláte, tak se tam nic moc nestane. No.
1: A rád bych se ptal také na židovskou kuchyni. Je to něco, co je v Česku vnímáno jako třeba nějaká exotika, nebo je to běžnou součást?
0: Jo. Tak samozřejmě jako otázky na košer jídlo jsou velice časté a jsou jako zajímavé. Jako často je to utkvělá představa, že když je to košer, tak je to zdravé. To bych jako chtěl říct, že to určitě tak není. Jako jo. Že to znamená, košer to znamená, že to je rituálně podle pravidel jako čisté nebo v pořádku. A samozřejmě ta košer strava má svoje specifika a jsou různé tradice v různých těch komunitách, vlastně co to jídlo představuje, ale to základní, takže jsou různé košer kuchařky a tak dále. Samozřejmě v té minulosti ty základy byly třeba husí sádlo a kačení sádlo a takové věci, které v dnešní době jako, protože samozřejmě vepřové není košer, takže to vepřové sádlo se jako samozřejmě nepoužívá v košer kuchyni, nebo nikdy se nepoužívalo. Takže to jsou ty ingredience, které v dnešní době moc nejsou k dostání. My taky samozřejmě, když chcete se košer stravovat, tak musíte mít jenom košer maso. To znamená, že tady u nás většinou moc, nebo v dnešní době minimálně dochází k porážkám košer masa, to znamená jako košer porážkám, aby to maso bylo košer, tak všechno je importováno ze zahraničí, takže ta cena je taky tomu odpovídá, ale v dnešní době jako vlastně není problém, když se člověk chce stravovat košer, tak už s tím nemá problém. Existují košer seznamy, košer produkty a samozřejmě základem toho košer stravování to je, že se odděluje maso a mléko, že nejíte maso a mléko společně a z toho masa to jsou jenom ty zvířata, která jsou povolená, takže ten základ jsou jako z těch malých, jako jsou to kuřata, kachny, kačeny, a potom je to hovězí, což je nejvíce tak jako dostupné tady u nás. A tak, jak jsem říkal, že se odděluje to mléčné a masové, tak samozřejmě důležité, jako tam jsou takové triky, že když třeba máte jogurt a v tom je, já nevím, barvivo, jahodový jogurt a je v tom barvivo E120, tak my víme, že to jsou prostě nadrcený broučci, že to je vlastně červený barvivo, který je jako živočišné, to znamená, že to jsou to usušené jako červení broučci, takže vlastně v tu chvíli ten jogurt se stává se nekošer, protože je tam zamíchané jako vlastně ta živočišný produkt s tím mléčným dohromady. Jo. Takže je tam mnoho niancí a je to celá věda, dá se říct. No.
1: Říká Petr Papoušek, předseda Federace židovských obcí. Petře, já bych vám chtěl poděkovat za to, že jste si našel čas a dorazil sem k nám za námi do studia. Ještě než úplně skončíme, tak já mám pro vás takový malý dárek. Mám tady takové naše červeno-bílé ponožky, tak ty prosím přijměte jako poděkování za to, že jste byli tady a máte nějakou vzpomínku na dnešní rozhovor. Tak já vám popřeju samozřejmě hodně štěstí v rámci pracovních vizí, které jste nám prezentoval na začátku našeho rozhovoru, tak budu určitě sledovat vaše práce a taky výsledky, budu vám držet palcem. Samozřejmě doufám, že se ještě někdy v budoucnu uvidíme a že o vás uslyšíme.
0: Díky moc, ponožky se hodí, to nám.
1: Tak nezbývá, než se rozloučit také s našimi diváky a posluchači, přátelé, mějte se krásně, děkujeme, že jste vydrželi až do konce dnešního rozhovoru, no a my se na vás budeme těšit zase příště s dalším inspirativním hostem. Do té doby se mějte hezky, ahoj.
2: Rádio Metropole uvádí podcast Hana jede.
3: Took the third time before I finally caught a name. Held it with the clarity of autumn rain. It's the morning, the rain stopped falling and your girl stopped calling, but you're hoping that she calls again. Say she hates men and that we're all the same. And with somebody else, I'll probably let it fall to flame. But with her, it's like we share the same sort of brain. So I dial her up and see if I can let a fool explain. And she's the only one I'm holding when the day's cold. And her's the only place I'm headed when the day's old. And when the day's young, we traveled every place told. Create a move on the new one in ego place sold. Cause she's the one I thought I'd never meet. Two left feet on the leather street. Joy started picking off a better beat. Right now it's better than it's ever been.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jaro je v našem vysílání plné výletů. Pravidelně voláme do moravských jeskyní, objevujeme nejhezčí cyklostezky, touláme se historií po hradech a po zámcích a dnes míříme na jedno z nejkouzelnějších hradních míst v našem kraji. Na telefonu kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám i vašim posluchačům.
1: Jak se letos na Sovinci máte? Čím žijete? Co chystáte v této sezóně?
2: Tak máme se tady báječně, ono to na Sovinci vlastně ani jinak nejde. Jinak v letošním roce připravujeme například tři nové výstavy. Jedna již začala, to jsou kovářské a prašnářské práce studentů střední odborné školy z Jeseníku. Druhá pak začne na sklonku května, no a třetí pak na začátku června, to bude právě výstava fotografií Jindřicha Štrajta. Do začátku prázdnin bychom rádi otevřeli další dosud zavřenou část hradu, to jsou hradní bastilny, což je forma opevnění. A co se týká akcí, tak rád bych například zmínil 23. a 24. května řemeslný jarmark, pak 6. a 7. června myslivecké letní slavnosti. Velkým nákladem bude v neděli 7. června asi hodinné vystoupení části Moravské filharmonie.
1: Těšíme se, pane kasteláne, vy na Sovinci trávíte spoustu času. Máte nějaké nejoblíbenější místo na hradě, kde to má pro vás speciální atmosféru?
2: Tak to je dobrá otázka. Pokud bych si měl vybrat asi jedno to místečko, takzvaný Horní hrad, kde je vidět velká část samotného hradu a i taky nádherné okolí Sovince.
1: Každý správný hrad má svoje tajemství. Má i Sovinec nějaké své legendární strašidlo, ducha nebo nějakou pověst?
2: Tak já s oblibou říkám, že největším a nejzádnějším strašidlem jsem tady já. Ale kromě mě se nám tady údajně zjevují ohnivý kůň nebo sový princezna.
1: Naším hostem byl kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. My moc děkujeme za pozvání na hrad a přejeme, ať letošní sezóna na Sovinci přinese spoustu zvědavých návštěvníků, dobrodruhů a jak se vám daří. Naslyšenou.
2: Mějte se krásně, naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Metropole.
0: Posloucháš Radio Metropole. Tanečně.

0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Posloucháš Rádio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 5 hodin. Baby.

0: dnešní den.
1: Berani, pokud máte skrytý talent, ukažte ho světu. Býci, ostatní vám dnes budou se zájmem naslouchat. Blíženci, i přes drobné chyby vás čeká pohodový den. Raci, můžete hodně získat v oblasti vztahů. Lvi, dnes podáváte špičkové výkony. Pany, bude šance na vylepšení finančního zázemí. Váhy, kupředu vás žene, ta správná motivace. Štíři, vy máte všechny potřebné plusové bodíky. Střelci, možná přijdete na něco světoborného. Kozorozi, na nic si nehrajte, hlavně buďte bezprostřední. Vodnáři, neustále a s chutí se vrháte do neznáma. A co mi ryby, dneska to prý kolem nás bude poměrně dost jiskřit.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio. Tvoje ráno.
2: Tvoje rádio.
0: Rádio Metropole.

Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás fér jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti.

0: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vko.cz.
1: Rádio Metropole.
2: Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.

0: soutěž, lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.
1: Metropole.

0: energie. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Podíváme se spolu na další zprávy. Malovat dopravní značky na zem, tak to jen tak nejde. Na trojici mužů, kteří malují značku na silnici v Olomouci na ulici Na Vlčinci, byli během středy upozorněni olomoučtí strážníci. A co se stalo pak?
3: Hlídka na místě kontaktovala tři muže ve věku 20 až 65 let. Ti se zde snažili namalovat vodorovné dopravní značení, zákaz zastavení, ovšem chyběla jedna zásadní věc. A to příslušný dokument, který by k této činnosti opravňoval. Dotyční tak byli upozorněni na fakt, že zde došlo k podezření ze spáchání přestupku a celý případ bude oznámen příslušnému správnímu orgánu při magistrátu města Olomouce.
2: Říká za městskou policii Olomouc komisař Petr Čundrle. Extrémní sucho svírá Bruntalsko. Příčinou je nedostatek sněhu v zimě a rostoucí teploty. Problémy hlásí i vyšší polohy jako Rýmařov, informují veřejnoprávní média. Zemědělci zde mají obavy z nedostatku krmiva do budoucna. V novém je budova krajského úřadu Olomouckého kraje v Olomouci. Developer Gemo dokončil její celkovou rekonstrukci. Probíhala od září 2024 a stála skoro 96 milionů korun. Za plného provozu úřad získal svěží vzhled a moderní interiér. Ceny pohonných hmot se stále drží vysoko, ale začaly v uplynulém týdnu zlevňovat. I v Olomouckém kraji. Benzín Natural 95 se tu prodává v průměru za 42,60 za litr. Před týdnem byl o 30 haléřů dražší a nafta klesla skoro o 2 koruny na 41 korun 40 haléřů za litr. Sport. Hokejoví fandové, v pátek to vypukne. Mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. Na čeští hokejisté mají hned úvodní den šampionátu na programu první utkání. Ve skupině B se střetneme v pátek ve 20 hodin 15 minut s Dánci.

0: Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm, nicméně odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu. Teploty by se měly pohybovat nejčastěji mezi 10 a 13 stupni Celsia. A co víkend? V sobotu i neděli i nadále nejčastěji zatažená obloha, dešťové přehánky a teploty do 12 stupňů Celsia.
1: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.

0: CZ v sekci pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Izomat stavebniny.
5: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
6: Cemix fasáda, trvalá baráda.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
7: Hele, vyšla nová kaplinka.
8: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
7: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
8: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
7: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
9: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
10: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche.olomouc.cz.
11: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
12: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Random flashback.
15: Metropole.
14: Flashback.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Tvoje ráno.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jaro je v našem vysílání plné výletů. Pravidelně voláme do moravských jeskyní, objevujeme nejhezčí cyklostezky, touláme se historií po hradech a po zámcích a dnes míříme na jedno z nejkouzelnějších hradních míst v našem kraji. Na telefonu kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám i vašim posluchačům.
1: Jak se letos na Sovinci máte? Čím žijete? Co chystáte v této sezóně?
2: Tak máme se tady báječně, ono to na Sovinci vlastně ani jinak nejde. Jinak v letošním roce připravujeme například tři nové výstavy. Jedna již začala, to jsou kovářské a prašnářské práce studentů střední odborné školy z Jeseníku. Druhá pak začne na sklonku května, no a třetí pak na začátku června, to bude právě výstava fotografií Jindřicha Štrajta. Do začátku prázdnin bychom rádi otevřeli další dosud zavřenou část hradu, to jsou hradní bastiony, což je forma opevnění. A co se týká akcí, tak rád bych například zmínil 23. a 24. května řemeslný jarmark, pak 6. a 7. června myslivecké letní slavnosti. Velkým lákadlem bude v neděli 7. června asi hodinné vystoupení části Moravské filharmonie.
1: Těšíme se, pane kasteláne, vy na Sovinci trávíte spoustu času. Máte nějaké nejoblíbenější místo na hradě, kde to má pro vás speciální atmosféru?
2: Tak to je dobrá otázka. Pokud bych si měl vybrat asi jedno to místečko, takzvaný Horní hrad, kde je vidět velká část samotného hradu a i taky nádherné okolí Sovince.
1: Každý správný hrad má svoje tajemství. Má i Sovinec nějaké své legendární strašidlo, ducha nebo nějakou pověst?
2: Tak já s oblibou říkám, že největším a nejzadnějším strašidlem jsem tady já. Ale kromě mě se nám tady údajně zjevují ohnivý kůň nebo sový princezna.
1: Naším hostem byl kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. My moc děkujeme za pozvání na hrad a přejeme, ať letošní sezóna na Sovinci přinese spoustu zvědavých návštěvníků, dobrodruhů a jak se vám daří. Naslyšenou.
2: Mějte se krásně, naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. U Bivoje všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
7: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
8: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
9: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
8: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
7: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
8: No, to určitě.
10: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
11: Olomoucká muzejní noc v pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
12: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
3: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
13: Dnes se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Dnes se slaví 750 let.
14: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
15: Prázdninové kempy v Aquaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
16: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
17: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11. července

0: se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ. Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
1: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
0: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer. Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
2: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
0: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
7: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Hele, na rozdíl od tvých online účtů nás nemusíš platit měsíčně. Stačí mít rádio nebo mobil s apkou a my ti hrajeme zadarmo.
0: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin!
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: S námi víte, co se děje. Jsou tu zprávy. Je pátek 15. května. Dneškem začíná v Olomouci divadelní Flora. Soubory z Česka a zahraničí tu představí divákům inscenace, hudební divadlo i koncerty. Letošním tématem přehlídky je solidarita.
4: Snažíme se, aby byl program divadelní Flory co možná žánrově nejpestřejší. Se povedlo docela reprezentativně pokrýt německojazyčnou divadelní oblast, což je naše doména dramaturgicky, co se zahraničí týká. Budeme tady mít umělce jak z Německa, tak z Rakouska i ze Švýcarska.
3: Říká ředitel divadelní Flory Petr Nerušil. Podrobnosti k festivalu najdeme na webu divadelniflora.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Našel se a je v pořádku. Policie odvolala pátrání po 82-letém muži, který ve středu večer odešel z domu v obci Čehovice na Prostějovsku na procházku a už se neozval. Našli ho včera večer u Mostkovic na cyklostezce. A to bez jakékoliv vážné újmy na zdraví. Krádež ostatků svaté Zdislavy. Policie včera večer oznámila, že zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Ostatky patronky rodin zmizely v úterý z baziliky v Jablonem pod Ještědí. Policie získala informaci o tom, kde se relikvie nachází. Zatím ale není jasné, zda lebku svaté Zdislavy už má či nikoliv. Česko bude mít zastoupení ve finále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Postoupil do něj zpěvák Daniel Žižka. Včera večer okouzlil porotu svou písní Crossroads. Finále bude v sobotu.
0: Sport.
3: Česká hokejová reprezentace hráčů do 20 let má nového kouče. Stal se jim Jan Tomajko, který v aktuální sezóně vedl 18 a získal s ním bronz na nedávném mistrovství světa. Tým do 18 let teď povede Jaroslav Nedvěd.
5: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
6: Zahrádkáři mají radost, po deštích v tomto týdnu budou mít plné všechny barely s dešťovou vodou. Víme, jak bude dnes pod mrakem, deštěvo nebo přehánky, teploty 11 až 14 stupňů. A co víkend? Jak v sobotu, tak i v neděli oblačno anebo zataženo, přehánky nebo dešť a denní teploty mezi 12 a 14 stupni Celsia.
1: Rádio Metropole za volantem.
6: Policie v Olomouci, také ve Šternberku a nehoda mezi Šternberkem a Bruntálem. Víme, jak se jezdí tady. Dobré ráno. Policie kontroluje v Olomouci na Dobrovského, také na Velkomoravské. Další hlídka ve Šternberku u Koupáku na Jívavské ulici. A spolu se vyhýbáme ranní nehodě mezi Šternberkem a Bruntálem v Lomnici u zdejšího fotbalového hřiště. V autě vezeme lékárničku i reflexní vestu a při pátku přejeme šťastnou cestu.
7: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
3: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

0: Sluc Olomouc. XXX Sluc do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Ranní Fresh Metropole.

0: pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Tohle je Radio Metro.

0: uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, pokud máte skrytý talent, ukažte ho světu. Býci, ostatní vám dnes budou se zájmem naslouchat. Blíženci, i přes drobné chyby vás čeká pohodový den. Raci, můžete hodně získat v oblasti vztahů. Lvi, dnes podáváte špičkové výkony. Pany, bude šance na vylepšení finančního zázemí. Váhy, kupředu vás žene, ta správná motivace. Štíři, vy máte všechny potřebné plusové bodíky. Střelci, možná přijdete na něco světoborného. Kozorozi, na nic si nehrajte, hlavně buďte bezprostřední. Vodnáři, neustále a s chutí se vrháte do neznáma. A co mi ryby, dneska to prý kolem nás bude poměrně dost jiskřit.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
7: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
6: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
7: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
6: Jsme tu pro vás již 20 let.
7: Jezírka Banat.cz.
8: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
9: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.

0: webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Radio Metropole.
6: Radio Metropole.

jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.

0: platí tajemství, ale na ledě v Curychu se nic neutají. Tam se hraje na krev a na góly. Sledujeme každý pohyb světových hvězd a servírujeme ti ty nejlepší momenty dřív, než stačí roztát ledová tříšť. Ladíš Rádio Metropole, tvůj průvodce hokejovým světem je tu.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Dočkali jsme se, je to tady. Večerním duelem od 20:20 proti Dánsku naši hokejisté vstoupí do mistrovství světa ve Švýcarsku. Jak od nás víte, tentokrát se v soupisce musíme obejít bez hvězdných posil z NHL, jako Pasta nebo Nečas, což kapitán Roman Červenka bere jako výzvu.
3: Jo, tak když tady jsou, tak se to na tom týmu musí postavit, ale přece jenom ví, že takovýhle hráči umí ty zápasy rozhodovat sami kolikrát a ty tady nejsou, takže prostě musíme to vsadit všechno na ten tým a na tu soudružnost. I ty mladí kluci jsou šikovní hráči.
2: Takhle českému týmu věří kapitán Roman Červenka. A také dneska pro vás máme váš oblíbený švýcarsko-český slovník. Až z tribun uslyšíte tohle.
4: Ale normál, ale normál.
2: Znamená to, že někdo dal gol a fanoušci skandují ještě jeden.
4: Ale normál.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
7: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
8: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
9: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
14: Radio Metropole.
15: Radio Metropole.

0: Fajčů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Rádio Metropole. Show!

0: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Bylo 8 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz. Radio Metropole, Olomoucký report.
1: Co pak se děje, to vám povíme právě teď na našich vlnách. Děkujeme, že nás posloucháte, jsou tu zprávy. Je pátek 15. května. Podezření na zbytečné operace ve fakultní nemocnici Olomouc prověřuje vedle policie, nově také Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zjišťují, zda v letech 2015 až 2025 nedostali někteří pacienti se srdečními problémy ve fakultní nemocnici Olomouc bezdůvodně podkožní defibrilátor. Nemocnice pochybení odmítá s tím, že lékaři vpravovali přístroje jen těm pacientům, kteří je skutečně potřebovali. Všeobecná zdravotní pojišťovna nyní kontroluje dokumentaci stovek klientů. Výsledky má mít na podzim, píše o tom ČTK.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Nutné opravy čekají venkovní bazén v Přerově. Radní schválili přípravu projektu. Kvůli průsakům vody do podzemí a špatnému stavu ochozů dostane bazén novou nerezovou vložku, aby sloužil další desítky let. Kam vítr zavane naše děti? Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozví, zda a na jakou školu byli přijati. Informace budou v elektronickém systému DIPSY a zveřejní je také školy. Ředitelé škol dnes také dostanou výsledky státních maturit, které psali žáci začátkem května. Nejpozději v pondělí je pak školy předají maturantům.
2: Sport.
1: Postup do semifinále vybojovala na turnaji WTA v Parmě tenistka Barbora Krejčíková. Na antuce porazila Švýcarku Golubicovou 2-1 na sety. V semifinále bude Barbora Krejčíková hrát proti Kolumbijce Osoriové dnes po 1:30 odpoledne.
2: Radio Metropole, co na sebe.
3: Až do konce týdne má být super počasí na domácí deskové hry anebo na karty. Víme, jak bude, více právě teď. Dnes pod mrakem, deštivo anebo přehánky, teploty mezi 11 a 14 stupni Celsia. Na deštníky to má být také o víkendu, sobota i neděle oblačno nebo zataženo, deštivo a teploty kolem 13 stupňů.
2: Radio Metropole, za volantem.
3: Policie na dálnici mezi Olomoucí a Prostějovem, poruchá na D1 u Vyškova a na Blanensku bourá náklaďák s osobákem. Víme, jak se jezdí tady, dobré páteční ráno. Policie pomáhá a chrání a hlavně kontroluje a zastavuje na 33. kilometru dálnice z Olomouce na Prostějov u Olšan. Další hlídku vidíme v Ulitovle v Nasobůrkách poblíž Kruháče. Poruchané vozidlo objíždíme na 225. kilometru D1 u Vyškova ve směru na Přerov a na Blanensku pozor na nehodu náklaďáku a osobáku. Zasahují tady hasiči, provoz řídí policie, je to přesně mezi Ludíkovem a Žďárnou. Jeďte opatrně.
4: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme pátek 15. května. Slavíme den rodiny, k svátku celý den hrajeme Žovkám a Sofím. A narozeniny slaví multiinstrumentalista Mike Oldfield anebo zpěvák Tomáš Klus. Držte naše vlny v poklusu i v pomalejším tempu a užijte si pátek 15. května.
0: Metropole právě dnes.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
3: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Maker. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
7: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
9: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
11: Datart pořádá Maxi výprodej.
12: Cože? Maxi výprodej?
11: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
14: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
15: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
16: Tohle je Radio Metropol.

0: dance floor.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Jaro je v našem vysílání plné výletů. Pravidelně voláme do moravských jeskyní, objevujeme nejhezčí cyklostezky, touláme se historií po hradech a po zámcích a dnes míříme na jedno z nejkouzelnějších hradních míst v našem kraji. Na telefonu kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. Dobrý den.
3: Krásný dobrý den vám i vašim posluchačům.
2: Jak se letos na Sovinci máte, čím žijete, co chystáte v této sezóně?
3: Tak máme se tady báječně, ono to na Sovinci vlastně ani jinak nejde. Jinak v letošním roce připravujeme například 3 nové výstavy. Jedna i začala, to jsou kovářské a prašnářské práce studentů střední odborné školy z Jeseníku. Druhá pak začne na sklonku května, no a třetí pak na začátku června, to bude právě výstava fotografií Jindřicha Štrajta. Do začátku prázdnin bychom rádi otevřeli další dosud zavřenou část hradu, to jsou hradní bastiony, což je forma opevnění. A co se týká akcí, tak rád bych například zmínil 23. a 24. května řemeslný jarmark, pak 6. a 7. června myslivecké letní slavnosti. Velkým nákladem bude v neděli 7. června asi hodinové vystoupení části Moravské filharmonie.
2: Těšíme se, pane kasteláne, vy na Sovinci trávíte spoustu času. Máte nějaké nejoblíbenější místo na hradě, kde to má pro vás speciální atmosféru?
3: Tak to je dobrá otázka. Pokud bych si měl vybrat asi jedno to místečko, takzvaný Horní hrad, kde je vidět velká část samotného hradu a i taky nádherné okolí Sovince.
2: Každý správný hrad má svoje tajemství. Má i Sovinec nějaké své legendární strašidlo, ducha nebo nějakou pověst?
3: Tak já s oblibou říkám, že největším a nejzádnějším strašidlem jsem tady já. Ale kromě mě se nám tady údajně zjevují ohnivý kůň nebo sový princezna.
2: Naším hostem byl kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. My moc děkujeme za pozvání na hrad a přejeme, ať letošní sezóna na Sovinci přinese spoustu zvědavých návštěvníků, dobrodruhů a jak se vám daří. Naslyšenou.
3: Mějte se krásně, naslyšenou.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole. Svět spánku.cz. Dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
5: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Svět spánku.cz.
6: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11. července

0: Kupte si do konce května vstupenku pro dva a získáte speciální májovou slevu. A to se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
2: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
1: Na elektrokolech a kolech od Allpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
2: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
1: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
3: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
5: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství.

0: Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
5: Radio Metropole.
6: Radio Metropole.

0: tři.
1: Radio Metropole.
2: Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin!
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další várku informací. Bike sharing startuje v Uničově a Litovli. Ode dneška tu můžeme v obou městech jezdit na sdílených jízdních kolech. V rámci sdílení budou navíc města propojena. Lze si tak kolo vypůjčit v Uničově a přejet do Litovle. A naopak. Sdílení kol má přinést ekologickou dopravu a usnadnit pohyb po městech i pohyb mezi nimi. V Litovli budou mít lidé k jízdě v ulicích města zaparkovaných 30 jízdních kol. V Uničově jich bude v ulicích 4.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Obnova parku v Boskovicích za 78 milionů korun. Radní schválili projekt celkové obnovy parku u zámeckého skleníku. Proměna má začít už v červnu. Rozsáhlá revitalizace prostoru pak skončí nejpozději v říjnu příští rok, píše o tom Deník. Vláda si půjčí od lidí desítky miliard korun. Ministerstvo financí nově nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Upisovací období potrvá do 28. června. Podrobnosti na webu mf.gov.cz.
4: Já očekávám ten zájem velký. Vycházíme trošku i z toho dluhopisu republiky, který jsme spustili, když jsem byla ministryní v roce 2018. Ten zájem byl enormní. My jsme na tu první emisi vyčlenili zhruba 20 miliard.
3: Doplnila ministryně financí Alena Schillerová.
1: Sport.
3: Vyřazovací část NHL pokračuje. Hokejový brankář Jakub Dobeš přispěl 33 zákroky k výhře Montrealu 6-3 v Buffalu ve druhém kole části. Montreal vede sérii 3-2 na zápasy a je jedno vítězství od postupu do finále východní konference.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Zahrádkáři mají radost, po deštích v tomto týdnu budou mít plné všechny barely s dešťovou vodou. Víme, jak bude dnes pod mrakem, deštivo nebo přehánky, teploty 11 až 14 stupňů. A co víkend? Jak v sobotu, tak i v neděli oblačno anebo zataženo, přehánky nebo dešť a denní teploty mezi 12 a 14 stupni Celsia.
1: Rádio Metropole, za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, Lipníku, v Šumperku, také v Moravské Třebové právě teď bez nehod, leckde stále s pátečním deštěm. Díky dešti snadno zjistíme, jestli nemáme steřelé stěrače. Kdyby to šmouhovalo, vrzalo nebo jste měli špatný výhled, stačí vyměnit gumové lišty. Díky vám dobře vidíme policejní hlídky na Moravě, chytají na kraji Mohalinice na Uničovské, také v Přerově na Dvořákově ulici nebo mezi Šternberkem a Moravským Berounem u Horní Loděnice. V autě vezeme lékárničku i reflexní vestu a při pátku přejeme šťastnou cestu.
6: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole a Sport podľa Štepána.
1: Rádio Metropole, to je muzika a energie a taky informace ze sportu. Pojďme na ně. Začínáme u hokeje. Na Hanou míří mladý útočník Daniel Herčík. Hráč se zkušenostmi z mládežnické reprezentace v uplynulé sezóně válel za pardubický B tým, kde v průměru nazbíral více než bod na zápas. V Olomouci vítáme taky zkušeného beka Petra Gevízeho. Rodák z blízkého Šumperku odehrál v nejvyšší soutěži posledních 6 sezon ve Vítkovicích a Mladé Boleslavi. Jinak dnes startuje hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku a taky tento šampionát má moravskou stopu. V nominaci je obránce Tomáš Galvas, ten je nyní hráčem Bílých tygrů Liberec. Tam ale přestoupil v roce 2023 z HC Olomouc. V národním týmu je taky útočník Matyáš Milovský, uničovský rodák, který kariéru po začátcích v Uničově rozjel ve Vítkovicích. Útočník Daniel Voženílek v začátcích kariéry působil v Šumperku a Prostějově, stejně jako obránce Jan Ščotka. V Šumperku se na 4 zápasy měl taky útočník David Tomášek a v nominaci národního týmu Slovenska je obránce Olomouce Ryan Petrovický. Nový bek Mori, Raos Freibergs, je zase v reprezentačním výběru Lotyšska. Stejně jako útočník Renars Krastenbergs, který v Olomouci hrál v minulé sezóně. A pojďme i na fotbal. A tým Sigmy Olomouc vybojoval přes pražskou Bohemku postup do finále nadstavbové skupiny o 7. až 10. místo. V závěrečných 2 utkáních budou Hanáci čelit Karviné. První zápas se odehraje tuto sobotu od 17. hodiny na půdě Slezanů a poslední zápas sezóny a odveta v tomto dvojzápase se bude hrát na Andrově stadionu 23. května v sobotu ve 14 hodin. Tak to je sport na Metropoli a už

0: volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: Izomat stavebniny.
2: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
3: Best Beleza.
2: Nádherná zahradní dlažba.
3: Best Bellissima.
2: Dvě úžasné zahradní dlažby.
3: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sýrové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
6: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
11: Veď predsa viem, že sa radovať smiem.
10: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
12: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
10: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
20: Posloucháš?
21: Radio Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Tohle je Radio Metro.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
3: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
4: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně Moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
7: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. Ubivo je, všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
8: 30 rokov na scéně, No Name O2 Arena.
9: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
12: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
13: Rádio Metropole.
14: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Přinášíme vám zprávy. Olomoucká muzejní noc. Jedinečná příležitost navštívit muzea, galerie a památky v Olomouci v atmosféře noci. Otevřou se nám i místa běžně zavřená.
4: Oficiální zahájení v 18 hodin s tím, že na náměstí Republiky už začínáme koncerty Lukáše Marečka a dalších hudebníků hodinu předtím. Chystáme tam světelnou instalaci, nějaké občerstvení z výstavy Flora, tam chystáme nějakou květinovou a zelenou instalaci.
3: Přiblížil vedoucí oddělení kultury města Olomouce Radim Šubret. Program najdeme na webu olomouckamuzejninoc.cz. Kompletní rozhovor s Radimem Šubretem o dnešní Olomoucké muzejní noci nebo také o festivalu moderních soch Sculpture Line, který přinese do Olomouce nová moderní díla, si poslechněte na webu podcasty.olomouc.eu. Sníh se vrátil do Krkonoš. Současné chladné počasí v Česku vrátilo na vrcholy Krkonoš souvislou sněhovou pokrývku. Ráno tam bylo na hřebenech okolo 0 stupňů a místy až 6 cm sněhu, většinou nového. Epidemie děsivé nemoci, která zabíjí, propukla ve střední části Afriky. Ebola se šíří na severovýchodě Konga, informuje ČT. Zatím této vysoce nakažlivé krvácivé horečnaté nemoci podlehlo 65 lidí.
1: Sport.
3: Začíná 89. mistrovství světa v hokeji a hned na úvod uvidíme v dějišti ve Švýcarsku v akci českou reprezentaci. Ve skupině B vyzvou naši hokejisté ve svém prvním utkání Dánsko. Zápas začne ve 20 hodin 20 minut.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Až do konce týdne má být super počasí na domácí deskové hry anebo na karty. Víme, jak bude, více právě teď. Dnes pod mrakem, deštivo anebo přehaňky, teploty mezi 11 a 14 stupni Celsia. Na deštníky to má být také o víkendu, sobota i neděle oblačno nebo zataženo, deštivo a teploty kolem 13 stupňů.
0: Rádio Metropole, za volantem.
5: Na Moravě páteční dopolední provoz bez vážných nehod s policejními hlídkami. Policie kontroluje rychlost a taky doklady v Olomouci, nad nemocnicí na Hněvotínské, také ve Slavoníně na Zolově ulici nebo na druhé straně města u Černovírského mostu. V Přerově hlásíte policejní hlídky na Velké Dlážce poblíž bazénu a v Prostějově nás mohou zastavit a zkontrolovat na ulici za Olomouckou. Dopravu máme v pátek dopoledne pod palcem na našem rádiu. Šťastnou cestu!
6: Kávou provoněný den vám přeje Relazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená

0: váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
1: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche.olomouc.cz.
2: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11. července

0: se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ. Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole. 1, 2.

0: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás fér jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
1: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova, 885 let historie, začíná právě teď. Buďte u toho.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
9: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
10: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Máme pro vás pozvánky na olomouckou muzejní noc, na rockový koncert, na letňák a také do kina. Více právě teď. Olomoucká muzejní noc právě dnes, v pátek 15. otevírají se muzea, galerie, knihovny, kinometropol i pevnůstka. Oficiální muzejní noc se bude konat od 18 hodin do půlnoci v centru muzejní čtvrti na náměstí Republiky. Seznam otevřených institucí pro vás je na webu muzejninoc.olomouc.eu. Olomoucký letňák dnes promítá muzikál Moulin Rouge v rámci Olomoucké muzejní noci. Začátek je ve 8:45 večer a vstup je zdarma. Další pozvánka je rocková. V Olomouci dneska večer bude absolutní hudební pecka Živá rocková historie v Bounty Rock Café. Zahraje tady legendární kapela The Animals featuring John Steele z Velké Británie. Žádná nostalgie, bude to pořádná jízda pro fanoušky z celé Moravy v Bounty Rock Café. A přerovské kino Hvězda slaví 50, je tady s námi od roku 1976 a zveme na výstavu, která se koná na Přerovském zámku. Vernisáž je dnes od 17 hodin.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Cítíte to? Rozbušené srdce. Spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
1: Jo, tohle je hokej.
3: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
4: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
5: No to určitě. Jo, určitě.
3: Brousíme brusle,
4: ladíme formu
3: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
4: Nejlepší hokejové info
3: každý den na tomto rádiu,
4: protože
6: tento měsíc je trenérem úplně každý.
7: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
8: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
9: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
10: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
11: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
12: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. Ha, to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
11: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
12: To si piš.
11: Teda Franto, to běžím říct holkám.
12: No, to běž.
13: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
14: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
15: Rádio Metropole.
16: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
15: Metropole.

0: Radio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď!
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
3: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Podezření na zbytečné operace ve fakultní nemocnici Olomouc prověřuje vedle policie, nově také Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zjišťují, zda v letech 2015 až 2025 nedostali někteří pacienti se srdečními problémy ve fakultní nemocnici Olomouc bezdůvodně podkožní defibrilátor. Nemocnice pochybení odmítá s tím, že lékaři vpravovali přístroje jen těm pacientům, kteří je skutečně potřebovali. Všeobecná zdravotní pojišťovna nyní kontroluje dokumentaci stovek klientů. Výsledky má mít na podzim, píše o tom ČTK.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Na prodej je známý kemp v Mohelnici. Jak píše deník, nabídku k odkupu kempu Morava dostalo i město. Jde o návrh na přednostní odkup. Zástupce města bude s vlastnickou firmou jednat.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: 9 z 10 dětí se dostalo na 4letý obor středních škol hned v prvním kole přijímaček. Výsledky dnes zveřejnil Cermat, který je zkoušky řídí. Střední školy přijali přesně 116 929 uchazečů. Kdo přijat nebyl, může se od 19. května hlásit do druhého kola přijímaček v systému dipsy.cz.
0: Sport.
3: Mrkneme na fotbal. Domácí utkání 28. kola Moravskoslezské fotbalové ligy dnes čeká manšaft Hranic. Aktuálně předposlední 17. tým tabulky vyzve před svými fanoušky 11. Bčko Zlína. Výkop utkání je v plánu v 19 hodin.
4: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Všichni víme, co se od dnešku říká, že svatá Žovka je uchcav, je upršená a to docela sedí. Taky víme, jak bude, dál se počítá s proměnlivou oblačností, do toho na Moravě občas nějaká ta přehánka. A k tomu odpoledne zhruba 13-14 stupňů. Jinak víkend má být trochu deštivější a teploty maximálně do 12.
1: Rádio Metropole za volantem.
5: Je tady naše blesková doprava, nehodu hlásíte v Olomouci, jak je ta zadní cesta, Hejčín Lasce a máme hlášené taky policejní hlídky v Olomouci na 1. máje anebo na Kosmonautů. Jinak na Moravě nám napršelo nebo ještě pořád prší, takže určitě pozor na mokré vozovky a na aquaplaning. Tak mějte stále naladěno a dobře doječte.
6: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Radio Metropole. Kam na oběd?
1: Hurá pátek, tohle je Rádio Metropole a tohle říkáme vždycky moc rádi. Konečně se máme pátečně a taky víme, kde se najíme báječně. Jsou tady naše polední meníčka z Olomouce, jdeme na to. Je tu například pečená dýně s kroupami a špenátem nebo etiopská hrachová kaše. Dnes v restauraci Koza zůstala celá. Taky holandský řízek s domácí bramborovou kaší, provencálské smaženky nebo srbské kuřecí risotto dneska v Bounty. Můžeme dát taky cmundu po kaplicku, což je domácí bramborák se zelím, uzeným masem a zakysanou smetanou, nebo kuřecí plumlovský řízek v michalském výpadu. A ještě je tu kuřecí cordon bleu s ementálem, anebo filírovaná vepřová panenka s pepřovou omáčkou v baseball pubu na Lascích. A tady připomínáme ještě jednu věc, protože hokejové šílenství je zpátky a i v baseball pubu můžeme sledovat mistrovství světa, takže fandíme a baštíme. A taky ještě letem světem, co nabízí univerzitní menza. Dneska jsou to například robinodličky po čínsku s česnekem a zázvorem, bulgurový salát s pečenou paprikou, cizrnou a fetou, anebo variace smažených sýrů, to znamená ajdam, hermelín a tvarůžek. Jinak další polední menu určitě najdeš na semsolomouce.cz, tak se mrkni a vyber si. A s námi už za chvilku víc muziky, víc energie tady u nás na Rádiu Metropole.
0: Meníčka v Metropoli.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90 až do 19. května. Kaufland.
8: Prázdninové kempy v Aquaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
9: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
11: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
12: Pryč DPH! Pryč DPH!
13: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Tohle je
0: Radio Metropole.

0: je
1: Radio Metropole.
2: Nudné hudební apky ti maximálně doporučí další song od stejného interpreta.
1: My ti kromě hudby naservírujeme i aktuální info, zprávy z tvého města a tipy, co se děje kolem.
0: Radio Metropole.

0: Čaute. Ve švýcarských bankách možná platí tajemství, ale na ledě v Curychu se nic neutají. Tam se hraje na krev a na góly. Sledujeme každý pohyb světových hvězd a servírujeme ti ty nejlepší momenty dřív, než stačí roztát ledová tříšť. Ladíš Rádio Metropole, tvůj průvodce hokejovým světem je tu.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Dočkali jsme se, je to tady. Večerním duelem od 20:20 proti Dánsku naši hokejisté vstoupí do mistrovství světa ve Švýcarsku. Jak od nás víte, tentokrát se v soupisce musíme obejít bez hvězdných posil z NHL, jako Pasta nebo Nečas. Což kapitán Roman Červenka bere jako výzvu.
3: Jo, tak když tady jsou, tak se to na tom týmu musí postavit, ale přece jenom ví, že takovýhle hráči umějí ty zápasy rozhodovat sami kolikrát a teď tady nejsou. Takže prostě musíme to vsadit všechno na ten tým a na tu soudružnost. I ty mladí kluci jsou šikovní hráči.
2: Takhle českému týmu věří kapitán Roman Červenka. A také dneska pro vás máme váš oblíbený švýcarsko-český slovník. Až z tribun uslyšíte tohle.
4: Ale normál, ale normál.
2: Znamená to, že někdo dal gol a fanoušci skandují ještě jeden.
4: Ale normál.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
5: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas. Mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas. Fandíme s vámi, fandíme Česku.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
9: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
10: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
9: Na elektrokolech a kolech od Allpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
10: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
9: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
11: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz
12: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
13: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
14: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
15: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
16: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
17: Aha.
16: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
17: A co SSB?
16: SSB? Co je SSB?
17: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
16: A to je nějaká nová investice?
17: To je stavební spoření od Buřinky.
16: Aha, a kde se to dá stáhnout?
17: No normálně v Georgii.
18: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
19: Dnes se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože dnes se slaví 750 let.
20: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
21: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
20: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
22: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
23: Radio Metropole.
24: Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: A dopolední chill. Protože dopoledne je příliš krátké na nudnou music.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 12 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás zprávy. Efektivní a ekologický pohyb po Uničově a Litovli. Nově tu můžeme jezdit na sdílených jízdních kolech. V rámci sdílení budou dokonce města propojena. Lze si tak kolo vypůjčit v Uničově a přejet do Litovle a naopak. Sdílení kol nese ekologickou dopravu a usnadňuje pohyb po městech i pohyb mezi nimi. V Litovli máme k jízdě v ulicích města zaparkovaných 30 sdílených jízdních kol. V Uničově jich je k vypůjčení 40.
1: Místní rádio. Místní zprávy.
2: Milionový podvod na Prostějovsku. Policie řeší případ ženy z Prostějovska, která si od dubna volala a psala s podvodníky, kteří jí slibovali zaručené výnosy z investic. Naposílala jim přes 2,25 milionu korun, než zjistila, že jde o podvod. Kroměříž opraví svou radniční věž. Město zahájí rekonstrukci věže historické radnice na Velkém náměstí v červnu. Oprava památky potrvá do června 2027 a zahrne fasádu, vnitřní prostory i restaurátorské práce.
1: Sport.
2: Druhou změnu během sezóny hlásí na trenérském postu fotbalisté Prostějova. Na lavičce klubu Národní ligy končí Jan Podolák, který dokázal s klubem vyhrát jediné z 12 utkání, v nichž Prostějovské koučoval. Teď povede tým sportovní ředitel Jiří Balcárek.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Víme, jak bude, na Moravě dál, víceméně oblačno, do toho nám ještě sem tam zaprší. Do neděle může místy napadnout 20 až 25 mm srážek. A co teploty? Dneska 13, 14 stupňů, o víkendu maximálně 12. A výhledově jarní dvacítky se nám vrátí příští týden, kdy bude nějakých 20 až 22 stupňů.
1: Rádio Metropole za volantem.
3: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na 17. listopadu, taky v Samotiškách na Tovařské. Kontrolu můžeme potkat i na dálnici D46 na exitu Držovice anebo v Kroměříži na Sladovnách. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
4: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Energie.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova, 885 let historie, začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
3: Izomat stavebniny.
4: Květnová akce Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
3: Cemix fasáda, trvalá paráda.
4: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Skáníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
10: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
9: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
11: No to bych to pěkně zvoral.
10: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
12: Tohle je Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
2: Teda skoro na přání.
1: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
2: Čistá telepatie.
0: Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme pátek 15. května. Slavíme den rodiny, k svátku celý den hrajeme Žovkám a Sofím. A narozeniny slaví multiinstrumentalista Mike Oldfield anebo zpěvák Tomáš Klus. Držte naše vlny v poklusu i v pomalejším tempu a užijte si pátek 15. května.
0: Metropole právě dnes.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. Ubivo je, všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
10: Datart pořádá Maxi výprodej.
11: Cože? Maxi výprodej?
10: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy. Dneškem začíná v Olomouci divadelní Flora. Soubory z Česka a zahraničí tu představí divákům inscenace, hudební divadlo i koncerty. Letošním tématem přehlídky je solidarita.
4: Snažíme se, aby byl program divadelní Flory co možná žánrově nejpestřejší. Se povedlo docela reprezentativně pokrýt německojazyčnou divadelní oblast, což je naše doména dramaturgicky, co se zahraničí týká. Budeme tady mít umělce jak z Německa, tak z Rakouska i ze Švýcarska.
3: Říká ředitel divadelní Flory Petr Nerušil. Podrobnosti k festivalu najdeme na webu divadelniflora.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Je to potvrzené. Úterní znečištění řeky Moravy u Otrokovic a Kroměříže způsobily ropné látky. Dostali se do ní nejspíš výplachem z kanalizace, píše i dnes.cz. K úhynu zvířat v souvislosti s havárií nedošlo. Nečistoty odstraňují hasiči. Vydatný déšť má přijít zítra ráno do Beskyd. Pršet má až do pondělí a během té doby mohou napadnout na čtvereční metr desítky litrů vody. Od neděle se může zvýšit odtok vody z krajiny.
5: Od sobotního do pondělního rána očekáváme v oblasti Beskyd trvalý a vydatný déšť s úhrnem 40 až 70 mm za 48 hodin. Případná hydrologická odezva nastane pravděpodobně až během neděle. S ohledem na vysokou nejistotu budeme výstrahu dále upřesňovat. Pavel Borovička, Český hydrometeorologický ústav.
3: Policisté již mají ukradenou lebku svaté Zdislavy. Relikvii patronky rodiny vzal pachatel z baziliky v Jablonem v Podještědí v úterý večer. Ve čtvrtek policie zadržela 35-letého muže, který je podezřelý z krádeže.
0: Sport.
3: Další utkání v první baseballové lize čeká olomoucký tým Skokanů. Odehrají dvě utkání proti Olympii Blansko. Střety klubů z našeho regionu, které se budou hrát v Blansku v areálu Strawberry Field, jsou v plánu v neděli ve 12 a v 15 hodin.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
6: Víme, jak bude. Víme, že balkánská tlaková níže k nám přináší několikadenní déšť. Otázka zní, jak dlouho to potrvá. Výhledově prý může sem tam sprchnout až do příštího pátku. Teď odpoledne ještě občas čekáme přehánky, víc opršený, prý bude víkend. A teploty dnes nejčastěji kolem 13, v sobotu a v neděli to bude maximálně 12 stupňů.
0: Rádio Metropole za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídky máme v Olomouci Holici, a to konkrétně na Hamerské a na Přerovské. Hlídku nám hlásíte i v Chomoutově na Štěpánovské, na D1 na exitu Hulín Západ a nebo na exitu Kojetín. Tak hlavně šťastnou cestu a ať je to bez nehod a bez pokut.
1: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Tohle je Radio Metropol.

0: tati, ETF je teď nejlepší věc.
1: Aha.
0: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
1: A co SSB?
0: SSB? Co je SSB?
1: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
3: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
4: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
5: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-Olomouc.cz.

0: XXX Lutz Olomouc. XXX Lutz do Minábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
6: Tohle je Radio Metropole.

Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.

0: zač. To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jaro je v našem vysílání plné výletů. Pravidelně voláme do moravských jeskyní, objevujeme nejhezčí cyklostezky, touláme se historií po hradech a po zámcích a dnes míříme na jedno z nejkouzelnějších hradních míst v našem kraji. Na telefonu kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám i vašim posluchačům.
1: Jak se letos na Sovinci máte? Čím žijete? Co chystáte v této sezóně?
2: Tak máme se tady báječně, ono to na Sovinci vlastně ani jinak nejde. Jinak v letošním roce připravujeme například 3 nové výstavy. Jedna i začala, to jsou kovářské a prašnářské práce studentů střední odborné školy z Jeseníku. Druhá pak začne na sklonku května, no a třetí pak na začátku června, to bude právě výstava fotografií Jindřicha Štrajta. Do začátku prázdnin bychom rádi otevřeli další dosud zavřenou část hradu, to jsou hradní bastiony, což je forma opevnění. A co se týká akcí, tak rád bych například zmínil 23. a 24. května řemeslný jarmark, pak 6. a 7. června myslivecké letní slavnosti. Velkým nákladem bude v neděli 7. června asi hodinné vystoupení části Moravské filharmonie.
1: Těšíme se, pane kasteláne, vy na Sovinci trávíte spoustu času. Máte nějaké nejoblíbenější místo na hradě, kde to má pro vás speciální atmosféru?
2: Tak to je dobrá otázka. Pokud bych si měl vybrat asi jedno to místečko, takzvaný Horní hrad, kde je vidět velká část samotného hradu a i taky nádherné okolí Sovince.
1: Každý správný hrad má svoje tajemství. Má i Sovinec nějaké své legendární strašidlo, ducha nebo nějakou pověst?
2: Tak já s oblibou říkám, že největším a nejzvládnějším strašidlem jsem tady já. Ale kromě mě se nám tady údajně zjevují ohnivý kůň nebo sový princezna.
1: Naším hostem byl kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. My moc děkujeme za pozvání na hrad a přejeme, ať letošní sezóna na Sovinci přinese spoustu zvědavých návštěvníků, dobrodruhů a jak se vám daří. Naslyšenou.
2: Mějte se krásně, naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
4: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
5: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
6: Veď predsa, že se radovat smím.
5: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
7: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme se v Olomouci a velmi se na vás těším.
5: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
8: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
9: 30 rokov na scéně, Moment O2 Arena.
10: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
11: Slyšíte to?
12: To není potlesk.
11: To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
12: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
15: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
16: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
17: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
18: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
19: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
18: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
20: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
21: Hele, vyšla nová kaplinka.
22: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
21: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
22: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
21: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
23: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
24: Tvoje odpoledne.
25: Tvoje rádio.
24: Rádio Metr.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 14 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Přinášíme vám zprávy. Olomoucká muzejní noc. Jedinečná příležitost navštívit muzea, galerie a památky v Olomouci v atmosféře noci. Otevřou se nám i místa běžně zavřená.
3: Oficiální zahájení v 18 hodin s tím, že na náměstí Republiky už začínáme koncerty Lukáše Marečka a dalších hudebníků hodinu předtím. Chystáme tam světelnou instalaci, nějaké občerstvení z výstavy Flora, tam chystáme nějakou květinovou a zelenou instalaci.
2: Přiblížil vedoucí oddělení kultury města Olomouce Radim Šubret. Program najdeme na webu olomouckamuzejninoc.cz. Kompletní rozhovor s Radimem Šubretem o dnešní Olomoucké muzejní noci nebo také o festivalu moderních soch Sculpture Line, který přinese do Olomouce nová moderní díla, si poslechněte na webu podcasty.olomouc.eu. Sníh se vrátil do Krkonoš. Současné chladné počasí v Česku vrátilo na vrcholy Krkonoš souvislou sněhovou pokrývku. Ráno tam bylo na hřebenech okolo 0 stupňů a místy až 6 cm sněhu, většinou nového. Epidemie děsivé nemoci, která zabíjí, propukla ve střední části Afriky. Ebola se šíří na severovýchodě Konga, informuje ČT. Zatím této vysoce nakažlivé krvácivé horečnaté nemoci podlehlo 65 lidí.
1: Mistrovství světa v hokeji.
2: Začíná 89. mistrovství světa v hokeji a hned na úvod uvidíme v dějišti ve Švýcarsku v akci českou reprezentaci. Ve skupině B vyzvou naši hokejisté ve svém prvním utkání Dánsko. Zápas začne ve 20 hodin 20 minut.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Všichni víme, co se o dnešku říká, že svatá Žovka je uchcav, je upršená a to docela sedí. Taky víme, jak bude, dál se počítá s proměnlivou oblačností, do toho na Moravě občas nějaká ta přehánka. A k tomu odpoledne zhruba 13-14 stupňů. Jinak víkend má být trochu deštivější a teploty maximálně do 12.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že nehoda se dořešuje na dálnici D35 Olomouc-Mohelnice, je to konkrétně v tom úseku mezi Kruháčem u Globusu a Křelovem. Osobák to tady napálil do svodidel, teď je tu neprůjezdný levý pruh a na místě by měli být záchranáři. Jinak policejní hlídku nám hlásíte na trase Tovačov-Troubky, taky na D1 na exitu Kroměříž-Západ nebo na exitu Kojetín. A kontrolu můžeme potkat i v Rýmařově na Revoluční, kousek od křižovatky s Opavskou. Tak hlavně šťastnou cestu.
5: Kávou provoněný den vám přeje Relazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.

0: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás fér jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportál.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
6: Pryč DPH! Pryč DPH!
7: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
8: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11. července.

0: Koupíte si do konce května vstupenku pro dva a získáte speciální májovou slevu. A to se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
2: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
3: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
4: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
3: Na elektrokolech a kolech od Allpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
4: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
3: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
5: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
6: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
7: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
8: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
9: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1 000 korun zpět z každých 2 500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
10: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Hele, vyšla nová kaplinka.
13: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
12: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
13: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
12: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
14: Rádio Metropole. Odpoledne ve městě.

0: Metropole
1: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.

0: rána.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 15 hodin.
3: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
4: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Podezření na zbytečné operace ve fakultní nemocnici Olomouc prověřuje vedle policie, nově také Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zjišťují, zda v letech 2015 až 2025 nedostali někteří pacienti se srdečními problémy ve fakultní nemocnici Olomouc bezdůvodně podkožní defibrilátor. Nemocnice pochybení odmítá s tím, že lékaři vpravovali přístroje jen těm pacientům, kteří je skutečně potřebovali. Všeobecná zdravotní pojišťovna nyní kontroluje dokumentaci stovek klientů. Výsledky má mít na podzim, píše o tom ČTK a další detaily má web report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
4: Na prodeji je známý kemp v Mohelnici. Jak píše deník, nabídku k odkupu kempu Morava dostalo i město. Nejde o návrh na přednostní odkup. Zástupce města bude s vlastnickou firmou jednat.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
4: 9 z 10 dětí se dostalo na 4letý obor středních škol hned v prvním kole přijímaček. Výsledky dnes zveřejnil Cermat, který je zkoušky řídí. Střední školy přijali přesně 116 920 9 uchazečů. Kdo přijat nebyl, může se od 19. května hlásit do druhého kola přijímaček v systému Dipsy.cz.
1: Sport.
4: Mrkneme na fotbal. Domácí utkání 28. kola Moravskoslezské fotbalové ligy dnes čeká manšaft Hranic. Aktuálně předposlední 17. tým tabulky vyzve před svými fanoušky 11. Béčko Zlína. Výkop utkání je v plánu v 19 hodin.
2: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Radio Metropole, co na sebe.
5: Víme, jak bude, na Moravě dál, víceméně oblačno, do toho nám ještě sem tam zaprší. Do neděle může místy napadnout 20 až 25 mm srážek. A co teploty? Dneska 13 až 14 stupňů, o víkendu maximálně 12. A výhledově jarní dvacítky se nám vrátí příští týden, kdy bude nějakých 20 až 22 stupňů.
1: Radio Metropole, za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme o nehodě v Olomouci, je to na třídě Svobody, řeší se to kousek od soudu. A jinak, policejní hlídku máme hlášenou v Prostějově na Brněnské, anebo v Přerově na Kojetínské. Tolik naše blesková odpolední doprava, tak šťastnou cestu.
2: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Rádio Metropole a Sport podľa Štepána.
1: Rádio Metropole, to je muzika a energie a také informace ze sportu. Pojďme na ně. Začínáme u hokeje. Na Hanou míří mladý útočník Daniel Herčík. Hráč se zkušenostmi z mládežnické reprezentace v uplynulé sezóně válel za pardubický B tým, kde v průměru nazbíral více než bod na zápas. V Olomouci vítáme taky zkušeného beka Petra Gevízeho. Rodák z blízkého Šumperku odehrál v nejvyšší soutěži posledních 6 sezon ve Vítkovicích a Mladé Boleslavi. Jinak dnes startuje hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku a taky tento šampionát má moravskou stopu. V nominaci je obránce Tomáš Galvas, ten je nyní hráčem Bílých Tigrů Liberec. Tam ale přestoupil v roce 2023 z HC Olomouc.

0: porazil v Šumperku a Prostějově stejně jako obránce Jan Ščotka. V Šumperku se na 4 zápasy měl taky útočník David Tomášek a v nominaci národního týmu Slovenska je obránce Olomouce Ryan Petrovický. Nový bek Mori Raos Freibergs je zase v reprezentačním výběru Lotyšska. Stejně jako útočník Renars Krastenbergs, který v Olomouci hrál v minulé sezóně. A pojďme i na fotbal. A tým Sigmy Olomouc vybojoval přes pražskou Bohemku postup do finále nadstavbové skupiny o 7. až 10. místo. V závěrečných 2 utkáních budou Hanáci čelit Karviné. První zápas se odehraje tuto sobotu od 17. hodiny na půdě Slezanů a poslední zápas sezóny a odveta v tomto dvojzápase se bude hrát na Andrově stadionu 23. května v sobotu ve 14 hodin. Tak to je sport na Metropoli a už teď posíláme další várku muziky a energie.
1: Rádio Metropole a sport podle Štěpána. Odpolední chill. Metropole.

0: prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Firma S-Pro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned.

0: pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hra

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Dnes se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Dnes se slaví 750 let.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.

0: hity.
1: Máme pro vás pozvánky na olomouckou muzejní noc, na rockový koncert, na letňák a také do kina. Více právě teď. Olomoucká muzejní noc právě dnes, v pátek 15. otevírají se muzea, galerie, knihovny, Kinometropol i pevnůstka. Oficiální muzejní noc se bude konat od 18 hodin do půlnoci v centru muzejní čtvrtě na náměstí Republiky. Seznam otevřených institucí pro vás je na webu muzejninoc.olomouc.eu. Olomoucký letňák dnes promítá muzikál Moulin Rouge v rámci Olomoucké muzejní noci. Začátek je ve 8:45 večer a vstup je zdarma. Další pozvánka je rocková. V Olomouci dneska večer bude absolutní hudební pecka Živá rocková historie v Bounty Rock Café. Zahraje tady legendární kapela The Animals featuring John Steele z Velké Británie. Žádná nostalgie, bude to pořádná jízda pro fanoušky z celé Moravy v Bounty Rock Café. A přerovské kino Hvězda slaví 50, je tady s námi od roku 1976 a zveme na výstavu, která se koná na Přerovském zámku. Vernisáž je dnes od 17 hodin.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
1: Jo, tohle je hokej.
3: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
4: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
5: No to určitě.
6: Jo, určitě.
3: Brousíme brusle,
4: ladíme formu
3: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
4: Nejlepší hokejové info
3: každý den na tomto rádiu,
4: protože
7: tento měsíc je trenérem úplně každý.
8: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas. Mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas. Fandíme s vámi, fandíme Česku.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
13: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
14: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
15: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
16: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
17: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
18: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
19: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
19: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
0: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
12: Prázdninové kempy v Aquaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
16: Pozor! Akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalendář
5: kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. Ubivoje, všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
6: Posloucháš?
20: Radio Metropole.
6: Baby!

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Jdeme na zprávy. Dneškem začíná v Olomouci divadelní Flora. Soubory z Česka a zahraničí tu představí divákům inscenace, hudební divadlo i koncerty. Letošním tématem přehlídky je solidarita.
3: Snažíme se, aby byl program divadelní Flory co možná žánrově nejpestřejší. Se povedlo docela reprezentativně pokrýt německojazyčnou divadelní oblast, což je naše doména dramaturgicky, co se zahraničí týká. Budeme tady mít umělce jak z Německa, tak z Rakouska i ze Švýcarska.
2: Říká ředitel divadelní Flory Petr Nerušil. Podrobnosti k festivalu najdeme na webu divadelniflora.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Je to potvrzené, úterní znečištění řeky Moravy u Otrokovic a Kroměříže způsobily ropné látky. Dostaly se do ní nejspíš výplachem z kanalizace, píše i dnes.cz. K úhynu zvířat v souvislosti s havárií nedošlo. Nečistoty odstraňují hasiči. Vydatný déšť má přijít zítra ráno do Beskyd. Pršet má až do pondělí a během té doby mohou napadnout na čtvereční metr desítky litrů vody. Od neděle se může zvýšit odtok vody z krajiny.
4: Od sobotního do pondělního rána očekáváme v oblasti Beskyd trvalý a vydatný déšť s úhrnem 40 až 70 mm za 48 hodin. Případná hydrologická odezva nastane pravděpodobně až během neděle. S ohledem na vysokou nejistotu budeme výstrahu dále upřesňovat. Pavel Borovička, Český hydrometeorologický ústav.
2: Policisté již mají ukradenou lebku svaté Zdislavy. Relikvii patronky rodiny vzal pachatel z baziliky v Jablonném Podještědí v úterý večer. Ve čtvrtek policie zadržela 35-letého muže, který je podezřelý z krádeže.
1: Sport.
2: Další utkání v první baseballové lize čeká olomoucký tým Skokanů. Odehrají dvě utkání proti Olympii Blansko. Střety klubů z našeho regionu, které se budou hrát v Blansku v areálu Strawberry Field, jsou v plánu v neděli ve 12 a v 15 hodin.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Zahradníci, schovejte konvice a odkrýjte sudy na dešťovku. Na Moravě nás čeká deštivý a poměrně chladný víkend. Sobota bude převážně zatažená s deštěm během většiny dne a teplotami jen kolem 10 až 13 stupňů. Ojediněle se vyskytnou i bouřky. V neděli už srážek ubude, obloha zůstane většinou oblačná až zatažená a odpolední teploty vystoupají zhruba na 11 stupňů.
1: Rádio Metropole za volantem.
5: Olomouci, nám hlásíte menší zdržení na Velkomoravské a Hodolanské. Všude je to zhruba na 5 minut. Pozor si dejte také na dořešující se nehodu v Malenkovicích. Tady nám hlásíte nehodu na třídě 3. května a bouralo se také mezi obcemi Martinice a Horní Lapač na Zlínsku. Pozor i na policejní hlídky. Jednu máme na D1 na trase Přerov-Ostrava za exitem Lipní nad Bečvou Loučka a další je na D55 na trase Otrokovice Hulín na exitu na Pajedla.
6: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz Radio Metropole.

0: podnikáte, tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
2: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
1: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
2: Jezírka Banat.cz.
3: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
4: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-Olomouc.cz.
5: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11. července, Park Michalov a skvělá muzika. Richard.

0: se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Pryč DPH! Pryč DPH!
8: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
9: Tohle je Radio Metropol.

volat a fotit rozmazaný selfiečka. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít. Metropole.

0: Ve švýcarských bankách možná platí tajemství, ale na ledě v Curychu se nic neutají. Tam se hraje na krev a na góly. Sledujeme každý pohyb světových hvězd a servírujeme ti ty nejlepší momenty dřív, než stačí roztát ledová tříšť. Ladíš Rádio Metropole, tvůj průvodce hokejovým světem je tu.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Dočkali jsme se, je to tady. Večerním duelem od 20:20 proti Dánsku naši hokejisté vstoupí do mistrovství světa ve Švýcarsku. Jak od nás víte, tentokrát se v soupisce musíme obejít bez hvězdných posil z NHL, jako Pasta nebo Nečas. Což kapitán Roman Červenka bere jako výzvu.
3: Jo, tak když tady jsou, tak se to na tom týmu musí postavit, ale přece jenom ví, že takovýhle hráči umí ty zápasy rozhodovat sami kolikrát a teď tady nejsou. Takže prostě musíme to vsadit všechno na ten tým a na tu soudružnost. I ty mladí kluci jsou šikovní hráči.
2: Takhle českému týmu věří kapitán Roman Červenka. A také dneska pro vás máme váš oblíbený švýcarsko-český slovník. Až z tribun uslyšíte tohle.
4: Ale normál.
2: Znamená to, že někdo dal gol a fanoušci skandují ještě jeden.
4: Ale normál.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
5: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
6: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
7: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
10: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
11: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
10: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
12: No to bych to pěkně zvoral.
11: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
13: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportal.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
17: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelu plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
18: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Přinášíme vám zprávy. Olomoucká muzejní noc. Jedinečná příležitost navštívit muzea, galerie a památky v Olomouci v atmosféře noci. Otevřou se nám i místa běžně zavřená.
3: Oficiální zahájení je v 18 hodin s tím, že na náměstí Republiky už začínáme koncerty Lukáše Marečka a dalších hudebníků hodinu předtím. Chystáme tam světelnou instalaci, nějaké občerstvení z výstavy Flora, tam chystáme nějakou květinovou a zelenou instalaci.
2: Přiblížil vedoucí oddělení kultury města Olomouce Radim Šubret. Program najdeme na webu olomouckamuzejninoc.cz. Kompletní rozhovor s Radimem Šubretem o dnešní Olomoucké muzejní noci nebo také o festivalu moderních soch Sculpture Line, který přinese do Olomouce nová moderní díla, si poslechněte na webu podcasty.olomouc.eu. Nahané teď frčí XL vejce. Vajíčka nejsou jenom velká, mají dokonce i dva žloutky. Nejde ale o speciální druh slepic. Podle zemědělců je snášejí starší nosnice, u kterých se to občas stává. XL vajíčka pochází z farmy v Drahanovicích na Olomoucku. Farma navíc postupně končí s klecovým chovem a do léta přesune všechny slepice do prostornějších voliér. Epidemie děsivé nemoci, která zabíjí, propukla ve střední části Afriky. Ebola se šíří na severovýchodě Konga, informuje ČT. Zatím této vysoce nakažlivé krvácivé horečnaté nemoci podlehlo 65 lidí.
0: Mistrovství světa v hokeji.
2: Začíná 89. mistrovství světa v hokeji a hned na úvod uvidíme v dějišti ve Švýcarsku v akci českou reprezentaci. Ve skupině B vyzvou naši hokejisté ve svém prvním utkání Dánsko. Zápas začne ve 20 hodin 20 minut.
4: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Tropy v půlce května? V devadesátkách žádný problém. Přes 30 stupňů jsme totiž naměřili 15. května v roce 1997. Dneska teplotní rekordy nelámem, venku měříme kolem 13 stupňů a připravujeme se na upršený víkend. Přeháňky čekáme hlavně v sobotu. Měřit budeme podobně jako dnes a ojedinile nám může i zabouřit.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Mezi obcemi Martinice a Horní Lapač na Zlínsku neprojedeme, kvůli nehodě je to tady uzavřené. Nehoda se řeší také mezi obcemi Chomoutov a Pňovice, tak tady nohu z plynu. Zpomalit se vyplatí rozhodně i na třídě 3. května v Malenovicích. Tady se dořešuje nehoda a stojí tu policejní hlídka.
6: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.
0: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie.

0: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Dnes se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože dnes se slaví 750 let.
4: 30 rokov na scéně Moment Outu Arena.
5: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
6: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
7: Odpolední chill.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Tohle je Radio Metropole.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete

0: práci, pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
1: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
2: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
3: Izomat stavebniny.
4: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
5: Best Beleza.
4: Nádherná zahradní dlažba.
5: Best Bellissima.
4: Dvě úžasné zahradní dlažby.
5: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
7: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
9: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.
11: Tohle je Radio Metropol.

to, co ti zrovna proletělo hlavou. Čistá telepatie.

0: Rádio Metropole.
1: Tvoje odpoledne.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Metropole právě dnes.
3: Máme pátek 15. května. Slavíme den rodiny, k svátku celý den hrajeme Žovkám a Sofím. A narozeniny slaví multiinstrumentalista Mike Oldfield anebo zpěvák Tomáš Klus. Držte naše vlny v poklusu i v pomalejším tempu a užijte si pátek 15. května.
2: Metropole právě dnes.
4: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
5: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
6: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
7: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
8: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
7: Na elektrokolech a kolech od Allpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
8: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
7: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
9: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
10: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do Kiveku.
11: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
10: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
11: To si piš.
10: Teda Franto, to běžím říct holkám.
11: No, to běž.
12: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
13: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
14: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
15: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
16: Veď predsa, že sa radovať smiem.
15: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
17: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
15: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
18: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.

0: Lisa, ti stavo a parlare.
1: Ah, sì.
0: Tornare, non siete tornata.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 18 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Připravili jsme si pro vás zprávy. Efektivní a ekologický pohyb po Uničově a Litovli. Nově tu můžeme jezdit na sdílených jízdních kolech. V rámci sdílení budou dokonce města propojena. Lze si tak kolo vypůjčit v Uničově a přejet do Litovle a naopak. Sdílení kol nese ekologickou dopravu a usnadňuje pohyb po městech i pohyb mezi nimi. V Litovli máme k jízdě v ulicích města zaparkovaných 30 sdílených jízdních kol. V Uničově jich je k vypůjčení 40.
2: Místní rádio. Místní zprávy.
1: Milionový podvod na Prostějovsku. Policie řeší případ ženy z Prostějovska, která si od dubna volala a psala s podvodníky, kteří jí slibovali zaručené výnosy z investic. Naposílala jim přes 2,25 milionu korun, než zjistila, že jde o podvod. Kroměříž opraví svou radniční věž. Město zahájí rekonstrukci věže historické radnice na Velkém náměstí v červnu. Oprava památky potrvá do června 2027 a zahrne fasádu, vnitřní prostory i restaurátorské práce.
2: Sport.
1: Druhou změnu během sezóny hlásí na trenérském postu fotbalisté Prostějova. Na lavičce klubu Národní ligy končí Jan Podolák, který dokázal s klubem vyhrát jediné z 12 utkání, v nichž prostějovské koučoval. Teď povede tým sportovní ředitel Jiří Balcárek.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
3: Hokejové Švýcarsko hlásí 10 stupňů Celsia a déšť. V Řecku si naopak užívají sluníčko a krásných 26 stupňů. A jak je u nás? Venku aktuálně měříme kolem 13 stupňů. Přeháňky by podle meteorologů měly pravděpodobně přijít opět až v noci a zítra. Sobota bude upršená a zatažená s teplotami do 12 stupňů.
0: Rádio Metropole za volantem.
3: Na pátečních cestách pozor na policejní hlídky. Jedna na vás číhá na okruhu Olomouce, na exitu Přáslavice. Další policejní hlídku nám hlásíte v obci Rájec, Jestřebí na ulici Spešovská. Pozor si musíme dát také na ulici Holešovská v Bystřici pod Hostýnem. A číhají na vás také na obchvatu Svitav. Tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
1: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned.

0: práci, pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
9: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jaro je v našem vysílání plné výletů. Pravidelně voláme do moravských jeskyní, objevujeme nejhezčí cyklostezky, touláme se historií po hradech a po zámcích a dnes míříme na jedno z nejkouzelnějších hradních míst v našem kraji. Na telefonu kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám i vašim posluchačům.
1: Jak se letos na Sovinci máte? Čím žijete? Co chystáte v této sezóně?
2: Tak máme se tady báječně, ono to na Sovinci vlastně ani jinak nejde. Jinak v letošním roce připravujeme například tři nové výstavy. Jedna již začala, to jsou kovářské a prašnářské práce studentů střední odborné školy z Jeseníku. Druhá pak začne na sklonku května, no a třetí pak na začátku června, to bude právě výstava fotografií Jindřicha Štrajta. Do začátku prázdnin bychom rádi otevřeli další dosud zavřenou část hradu, to jsou hradní bastilny, což je forma opevnění. A co se týká akcí, tak rád bych například zmínil 23. a 24. května řemeslný jarmark, pak 6. a 7. června myslivecké letní slavnosti. Velkým lákadlem bude v neděli 7. června asi hodinné vystoupení části Moravské filharmonie.
1: Těšíme se, pane kasteláne, vy na Sovinci trávíte spoustu času. Máte nějaké nejoblíbenější místo na hradě, kde to má pro vás speciální atmosféru?
2: Tak to je dobrá otázka. Pokud bych si měl vybrat asi jedno to místečko, takzvaný Horní hrad, kde je vidět velká část samotného hradu a i taky nádherné okolí Sovince.
1: Každý správný hrad má svoje tajemství. Má i Sovinec nějaké své legendární strašidlo, ducha nebo nějakou pověst?
2: Tak já s oblibou říkám, že největším a nejzadnějším strašidlem jsem tady já. Ale kromě mě se nám tady údajně zjevují ohnivý kůň nebo sový princezna.
1: Naším hostem byl kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. My moc děkujeme za pozvání na hrad a přejeme, ať letošní sezóna na Sovinci přinese spoustu zvědavých návštěvníků, dobrodruhů a jak se vám daří. Naslyšenou.
2: Mějte se krásně, naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
5: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche.olomouc.cz.
6: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
7: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
8: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
9: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
10: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. Ubivo je, všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
11: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
12: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
3: Radio Metropole.
0: Jsme jako taková
3: krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
13: Metropole.

0: Taneční rádio z Olomouce.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Rádio Metropole.
1: Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Zahradníci, schovejte konvice a odkrýjte sudy na dešťovku. Na Moravě nás čeká deštivý a poměrně chladný víkend. Sobota bude převážně zatažená s deštěm během většiny dne a teplotami jen kolem 10 až 13 stupňů. Ojediněle se vyskytnou i bouřky.

0: zůstane většinou oblačná až zatažená a odpolední teploty vystoupají zhruba na 11 stupňů.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627, hlasovky, videa, fotky 37 742 627, WhatsApp Radio Metropole. Radio Metropole.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
4: Tohle je Radio.

0: Život ve městě.
1: Jak všichni víme, dneska začíná hokejové mistrovství světa, kde všude můžeme zápasy sledovat, konkrétně v Olomouci. Tak to zjišťuje Report.cz. Podíváme se také do Hanušovic, tady zkouší nový systém třídění odpadu a funguje to. Píše o tom i šumperský Rej.cz. A zdravíme taky všechny kolaře. Cyklostezka Bečva láká v červnu na společnou výšku. Do provozu se chystá i oblíbený cyklobus. Další informace pro nás má web Přerov.eu. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
3: Veď predsa že sa radovať smiem.
2: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
4: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
2: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
5: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně Moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportál.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
7: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
8: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
1: Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.

0: Slyšíte to?
1: To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Donio. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
2: Tohle je Radio

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 23 hodin.

0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jaro je v našem vysílání plné výletů. Pravidelně voláme do moravských jeskyní, objevujeme nejhezčí cyklostezky, touláme se historií po hradech a po zámcích a dnes míříme na jedno z nejkouzelnějších hradních míst v našem kraji. Na telefonu kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám i vašim posluchačům.
1: Jak se letos na Sovinci máte? Čím žijete? Co chystáte v této sezóně?
2: Tak máme se tady báječně, ono to na Sovinci vlastně ani jinak nejde. Jinak v letošním roce připravujeme například tři nové výstavy. Jedna již začala, to jsou kovářské a prašnářské práce studentů střední odborné školy z Jeseníku. Druhá pak začne na sklonku května, no a třetí pak na začátku června, to bude právě výstava fotografií Jindřicha Štrajta. Do začátku prázdnin bychom rádi otevřeli další dosud zavřenou část hradu, to jsou hradní bastiony, což je forma opevnění. A co se týká akcí, tak rád bych například zmínil 23. a 24. května řemeslný jarmark, pak 6. a 7. června myslivecké letní slavnosti. Velkým nákladem bude v neděli 7. června asi hodinné vystoupení části Moravské filharmonie.
1: Těšíme se, pane kasteláne, vy na Sovinci trávíte spoustu času. Máte nějaké nejoblíbenější místo na hradě, kde to má pro vás speciální atmosféru?
2: Tak to je dobrá otázka. Pokud bych si měl vybrat asi jedno to místečko, takzvaný Horní hrad, kde je vidět velká část samotného hradu a i taky nádherné okolí Sovince.
1: Každý správný hrad má svoje tajemství. Má i Sovinec nějaké své legendární strašidlo, ducha nebo nějakou pověst?
2: Tak já s oblibou říkám, že největším a nejzadnějším strašidlem jsem tady já. Ale kromě mě se nám tady údajně zjevují ohnivý kůň nebo sový princezna.
1: Naším hostem byl kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. My moc děkujeme za pozvání na hrad a přejeme, ať letošní sezóna na Sovinci přinese spoustu zvědavých návštěvníků, dobrodruhů a jak se vám daří. Naslyšenou.
2: Mějte se krásně, naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás zprávy. Efektivní a ekologický pohyb po Uničově a Litovli. Nově tu můžeme jezdit na sdílených jízdních kolech. V rámci sdílení budou dokonce města propojena. Lze si tak kolo vypůjčit v Uničově a přejet do Litovle a naopak. Sdílení kol nese ekologickou dopravu a usnadňuje pohyb po městech i pohyb mezi nimi. V Litovli máme k jízdě v ulicích města zaparkovaných 30 sdílených jízdních kol. V Uničově jich je k vypůjčení 40.
1: Místní rádio. Místní zprávy.
2: Milionový podvod na Prostějovsku. Policie řeší případ ženy z Prostějovska, která si od dubna volala a psala s podvodníky, kteří jí slibovali zaručené výnosy z investic. Naposílala jim přes 2,4 milionu korun, než zjistila, že jde o podvod. Kroměříž opraví svou radniční věž. Město zahájí rekonstrukci věže historické radnice na Velkém náměstí v červnu. Oprava památky potrvá do června 2027 a zahrne fasádu, vnitřní prostory i restaurátorské práce.
1: Sport.
2: Druhou změnu během sezóny hlásí na trenérském postu fotbalista Prostějova. Na lavičce klubu Národní ligy končí Jan Podolák, který dokázal s klubem vyhrát jediné z 12 utkání, v nichž prostějovské koučoval. Teď povede tým sportovní ředitel Jiří Balcárek.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
3: Zahradníci, schovejte konvice a odkryjte sudy na dešťovku. Na Moravě nás čeká deštivý a poměrně chladný víkend. Sobota bude převážně zatažená s deštěm během většiny dne a teplotami jen kolem 10 až 13 stupňů. Ojediněle se vyskytnou i bouřky. V neděli už srážek ubude, obloha zůstane většinou oblačná až zatažená a odpolední teploty vystoupají zhruba na 11 stupňů.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.